0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Na tomto jsem vyrastal.
4: Doba je náhlá, u nás na východě se tomu praví chára. Vyzlečím tě z drahých

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Za chvíli to bude.

0: Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Výbuchu, alba furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Wagnerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

viděl je rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupl pár stíra

0: tedy.
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: kdybys byla tady.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

nejlepší old school, který znáš.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: května na MIDI společně s VR Domy. Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tak pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park

A budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimonka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: Česko.
1: Minisklad Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice CZ.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
3: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
2: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
4: Letní rande stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Dobré ráno vám přejeme, 6 a hodin už bylo.
1: Pardon.
0: Minutu po 6, tak jako pojďme už začít, ne?
2: Si pamatuju, včera, když jsme se loučili, tak jsem říkal, že budeme tady na místě dneska v 5.57, ale pozor, ono to jako pravda je. My tady s Mončou jsme už od 4:30 a intenzivně se chystáme. Sedíme ve studovně, píšeme si poznatky, připravujeme se a teprve až zhruba o 5:30 vcházíme do studia, připravujeme si hlasivky, rozcvičujeme se, dokonce teď děláme i fyzická cvičení. Aha. A funguje to, je to v pořádku. My jsme tady, dobré
0: super,
2: ráno.
0: Tak pojďme na ty zprávy, ale když je máme.
2: Dobré ráno, pojďme!
3: Počasí.
4: Počasí.
3: Počasí.
4: Počasí.
2: Počkejte, já si to musím přepnout, mám tady počasí aktuálně v Záhřebu, v Chorvatsku.
0: Se přepně do Česka ještě,
2: Já jsem porovnával, protože to počasí nebude úplně jako, nebude se vám to líbit. Dneska tedy v maximech 17 až 20, to je možná v pohodě, ale po celý den oblačno se sluníčkem, dneska nepočítejte, večer by dokonce z té oblačnosti se mohly tvořit i srážky dešťové, s tím počítejte. Na horách, tak jak si Moni pravila včera, dešť se sněhem, teploty v maximech pouze do 13 stupňů Celsia a nepočítejte s lepší oblačností ani během víkendu. To nám v sobotu teploty maximálně vyšplhají k 10 stupňům Celsia v nížinách.
3: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
0: A dáme si zprávy, o čem se teda mluví v rámci Ostravy a okolí. Premiér Babiš oznámil jednání o převodu letiště Ostrava-Mošnov do rukou armády. Na rekonstruované Frýdlantské mosty v Ostravě se v pátek částečně vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na městský obvod Poruba. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Cyklisté v Ostravě projdou během května kontrolou. Strážníci se zaměří na jízdu a povinnou výbavu. Bude se kontrolovat na 8 cyklostezkách ve městě. Cílem akce je zvýšení bezpečí cyklistů. Basketbalista Jan Veselý, rodák z Ostravy, ukončí po této sezóně kariéru. Veselému končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 6:03, přejeme pěkné ráno ze studia Fresh Rádia. Zdravíme všechny, kteří nás poslouchají právě třeba teď na cestách. Pozor si dávejte na trase Opava Český Těšín na Rudné na 295,5 km právě do Havířova se srazilo osobní auto, dost pravděpodobně se svodidly. Nic vážného to pravděpodobně nebude, ale počítejte, že se můžete právě na trase směrem Havířov zdržet. Tak opatrně. Podle všech informací je provoz zveden do jednoho jízdního pruhu. Další informace nám můžete hlásit během celého rána. My jsme připraveni to hlásit i vám. 77337 136 je naše telefonní číslo.
3: Doprava?
4: Doprava!
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
9: Vyhrávej skvělé ceny.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: A pánové, dobré ráno, 6 hodin na 14 minut, já to zopakuju, kdybyste nevěřili Monči, tak mě můžete, jo, ciferník
1: mám. To pověřené nestíháte, nebo ověřené.
0: Mám to nastavené správně. Mám takový příběh, Moni, ze včerejška, který se stal mému kamarádovi dlouholetému a musím se s tebou o tom podělit, protože je to vlastně téma, které poukazuje na to, jak těžké dneska je získat práci. Jo, teď dobře poslouchej. Kamarád včera dostal nabídku k pohovoru do jednoho nejmenovaného obchodu v Ostravě Vítkovicích, kde se prodávají ve velkém hodinky. Jo? Okay. Kromě toho, že se tam ty hodinky prodávají, tak tam mají i velký sklad. Přijde na ten pohovor, říkal, že všechno v pohodě, vyplnil dokonce osobní dotazník, zeptali se ho na jeho aktivity, co rád dělá a tak dále. Jasně, to je všechno, s čím jako počítáš. Pak ti popsali, co by si dělal. Hele, tak podívejte, tady máme možnost pracovat za pokladnou, můžete hodinky prodávat, případně když si uděláte nějaký kurz, který se dělá někde v Písku, tak budete moci i hodinky prodávat jako konzultant, jo, musíte ale o tom něco vědět, anebo můžete být ve skladu, kde tedy budete buď to skladník, anebo budete seřizovat ciferníky.
1: No ale to už zní, jako by byla ruka v nohavici pomalu. No jako, se domlouvali, jo?
0: To ano, ale pozor, právě, že jako mu se nejvíc líbily ty ciferníky, on je takový jako titěrný na všechno. A potom, když teda řekl, no mě by se líbil ten sklad a ty ciferníky, tak výborně, super, to nemusíte jezdit do žádného Písku na školení a tak dále, stačí tady, vás proškolíme, ale ještě předtím tedy, než si jako podáme ruku, musíte splnit IQ test, který tady pro vás máme. Mm-hmm. A normálně...
1: Když je malá ručička na 6 a velká na 12. Kolik je hodin?
0: Vyplňoval IQ test. Já říkám, ty Marku, poslouchej, takže ty jsi chtěl jít do skladu balit hodinky a seřizovat ciferníky a musel si vyplnit IQ test?
1: Prosím tě, žerty stranou, dal to nebo nedal?
0: Dal to!
1: Oh,
0: tak jenom, abyste s tím počítali, jo? Dobré ráno!
1: Že my máme digitálky.

0: Dobré ráno, teda hodně štěstí. Gratulujeme k práci tvému kamarádovi Markovi.
1: Ano,
0: který,
1: já mu to věřím.
0: Děkuju, bude ve skladu. Co jsi tam říkal?
1: Ciferníky bude.
0: Seřizovat ciferníky. To chceš. Hlavně, že dal ten pohovor.
1: Někdo jezdí s kolotočem a někdo se řizuje ciferníky. No a co jako? Obecně my víme, ale i díky vzkazům, které nám posíláte, pěkné ráno i vám všem, že do práce, do nové práce bude nastupovat poměrně dost lidí v našem tady posluchačském okolí. Takže tak. Pozor.
0: No. Protože my ty svoje současné práce už máme nějakou dobu, tak my vůbec vlastně s Honzou nevíme, jakým způsobem se vedou pohovory v dnešní době. Dívali jsme se, že tady kvůli ciferníku musí kámoš dělat IQ test.
1: Ano.
0: Tak co dál nás může překvapit?
1: Mám tam pár takových jedů, které by vás možná zaskočily, tak pokud vás v nejbližší době nějaký pohovor čeká, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože za chviličku vám prozradíme podle mě věci, na které byste se měli připravit.
0: My vás do toho dostaneme, nebojte.
1: A jo, a až se tam dostanete, chceme půlku výplaty. Jo, to je první. Díky.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: víme, že je tady pár z vás, kteří se chystáte brzy do nové práce, ale ještě předtím, než vás do nové práce přijmou, musíte splnit určité kroky k tomu, abyste přijati byli.
1: Vítejte u Bon Appetit, vítejte u přijímacího pohovoru, pan Pernický.
0: Víš co, ale my bychom si mohli udělat teďkom přijímací jako
1: pan
0: takové
1: Pernický.
0: Demo. Dobrý den, ano.
1: A vidíme se, to je důležité se zeptat, protože teď, jak je tolik kol, ono je to zvykem dělat na několik kol,
0: ano.
1: Teď v moderní době.
0: Ano.
1: A ty první kola se dokonce nedělají ani osobně, jo? To je přes Zoom nebo Teamsy.
0: Je to tak?
1: To je úplně jako šílené.
0: Teda, ty to máš naštudované, ty kam si posílala
1: no
0: životopis?
1: No nic, ale naši prešáci ví, že? Tak já bych byla úplně mimo, protože já bych se ani nedokázala připojit, takže mě by museli rovnou katapultovat do toho závěrečného kola, abychom se viděli osobně, jinak nemám šanci.
0: Paní Rudová, ale... tak procházíte, přijďte na to poslední raději.
1: To by bylo skvělé,
0: no ne,
1: tak to je první zádech.
0: Máš
1: jo?
0: Pravdu, je to, no a u většiny lidí je to velký problém,
1: je,
0: protože
1: to
0: opravdu tohle je vlastně důkaz té firmě i to, že vlastně technicky zdatná na počítači si, protože oni považují připojení se do Teamsu nebo do Zoomu nebo
1: ano.
0: Kamkoliv jinam za minimum,
1: toho,
0: co by člověk
1: umíš.
0: Měl umět.
1: Jo, takže
0: jo,
1: jako pro mnohé nic, jo, protože já si myslím, že by všechno mělo probíhat face to face. Já zrovna nejsem ten typ, který by jako tohle ocenil. Jo,
0: pozor.
1: To, jako, to už rovnou mají 50% pryč. To je to jako hned.
0: Jakoby jo,
1: to. Jasně. To je jako rychlovka. Možná
0: pozor,
1: i víc.
0: Pozor, velmi důležité. Jsou firmy, které si zakládají na tom, jestli ta dotyčná osoba, která se k té firmě hlásí, má sociální sítě. A pokud ano, tak nejvíc kontrolují LinkedIn.
1: Tam třeba já vůbec nejsem.
0: No, tam já třeba jsem.
1: Vidíš to. A co tam pod čím
0: poslední
1: tam jako seš?
0: Shift manager v McDonaldu.
1: Takže vlastně se může lhát.
0: Já jsem to neaktualizoval jenom, já jsem nelhal.
1: Jo, takhle, takže je to 10 let staré. Jo,
0: je to trošku starší data. Jo.
1: No nic, pokračujeme za kuličku, jo, postupujete do dalšího kola, tak
0: děkuju,
1: se prodýchejte.
0: Děkuju.

0: Lico.
1: Nebo Lizo.
0: To už je vlastně jedno. Dobré ráno přeje Honika a Monza.
1: A nebo Monika.
0: A teď do toho velkého téma stoupí v finálové. Ne, do toho velkého tématu, které tady máme. Ano, promiň. Stoupí finálový pohovor. Dámy a pánové, my jsme konzultovali s vámi to, že pokud se chystáte v nejbližší době na pracovní pohovor, nebude to jednoduché, protože pracovní pohovory jsou náročnější a náročnější. Pokud se hlásíte třeba do skladu s hodinkama, budete muset dost pravděpodobně vyplnit IQ dotazník, IQ test, jo?
1: Může být. Teď jsme ale prošli všemi Teamsovými koly a postupujeme do toho posledního, ve kterém už se asi všechno rozhodne. Tak. Takže je to pohovor face to face.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Děkuju za vaše materiály, které jste mi
1: poslala.
0: Ještě
1: jsme si nepodali ruku.
0: Pernický, majitel firmy, těší
1: Dudová.
0: Mě. Dobrý den, paní Dudová, máte
1: pevný
0: stisk?
1: Pevný stisk, já vím.
0: Tohle na mě působí výborně, plusové body. Paní Dudová, takže když opomenu, že jste se při první schůzce nedokázala na poprvé připojit na Teamsech, chci se zeptat, vaše předešlé zkušenosti v zaměstnání byly jaké?
1: Hlavně osobní.
0: Jaká pozice?
1: Různá.
0: Poloha?
1: Nahoře i dole.
0: Mm-hmm.
1: Mám zkušenosti od vypracovávání se až k tomu topovému managementu.
0: Mm-hmm. Takže jste byla i na té nejvyšší pozici.
1: Samozřejmě.
0: A proč jste skončila na té nejlepší pozici?
1: Už jsem tam nebyla šťastná.
0: A proč chcete k nám?
1: To je dobrá otázka. Co můžete nabídnout?
0: Nezlobte se, ale já se ptám vás, co od naší firmy chcete?
1: Peníze. Pozor, a teď jsme u kámenu úrazu.
0: Dobře, takže zeptám se, paní Dudová.
1: Počkej, teď jako se tady bavím už s frešákama. Nastudujte si, jako kolik je reálná opravdu vaše hodnota v té firmě, protože oni se pravděpodobně fakt budou ptát na plat. A bylo by dobré, kdybyste se orientovali aspoň zhruba, kolik by to mohlo
0: číslech.
1: Být reálných číslech.
0: No a já právě se vracím zpátky. Tak, paní Dudová, pardon, ještě poslední otázka na závěr pohovoru. Kolik si tak představujete od nás?
1: Pokud se bavíme o pozici, kterou jste mi nabídl,
0: nahoře.
1: Což je ředitelská pozice, tak ano. Já bych si představovala, že by se, jsme se mohli domluvit...
0: Neslyším.
1: Já taky neslyším.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si Středa 20. května od 13 hodin multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
8: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
9: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
8: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.

0: to je Fresh Track, který hrajeme v českém éteru zaručeně jako první, a to víme. A jsme na to patřičně hrdí. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, to byl hlas Becky G. Já znám zatím jenom Becky Hill.
0: Ty neznáš Becky G?
1: Asi znám.
0: Becky G má velký hit Shower, se jmenuje.
1: Ok, co má ještě velkého?
0: Prsa.
1: Oči ne. Ty jsi mě překvapil odpovědi, Honzy.
0: Na to jsem se nedíval.
1: Aspoň nekecá, takhle pravdomluvný on je. No doufám, jo, že i vy řeknete, co máte na srdci, tak jak to cítíte, bez nějakých jako máček. Je 8:45, k tomu 3 minuty a dáme si Jukebox.
2: Jukebox, Fresh Radio.
0: Takže my čekáme.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: Co jsem řekla, že je 8:45?
0: Na 8.
1: Na 7, ale... Já nevím, co jsem řekla, každopádně, jo, víme. Prkněte si na své digitálky radši. Víte, že my máme s těma hodinama problém.
0: Takže to máš s tím ciferníkem, prosím tě. No nic, ale Jukebox začíná, vybíráte teďko muziku jen a pouze vy. My ještě pouštíme Meduzu, jeho Bad Memories, a potom to je na vás.
2: Jukebox.

0: Marshmallow Pink a také Stink, se rýmuje skoro. Klára píše dobré ráno, děkuju za vaši ranní nálož energie a také za dobré tipy, jak se nestrapnit na pracovním pohovoru a zahrajte něco, co mě více probudí. No tak mohl to být klidně Marshmallow teď právě, že jo?
1: Třeba. Zdravíme taky Adama. Adam zase dneska nemusí do práce, ale bohužel ho zase čeká jako návštěva doktora. Je to zubař, takže možná bych radši pracovala.
0: Jo, teď jsem chtěl říct, že radši do té práce půjdu, no, to je pravda.
2: Dobré ráno, Pešáci a Honzo a Mončo. Dneska to teda zkrátím. Co kdybyste mi do jukeboxu pustili Where is my husband? Pro lepší den. Tak díky, čaute.
0: A ty hledáš svého manžela, Danieli,
1: nebo? Já už jsem myslela, že jsi našel svoji ženu.
0: No právě, tak
1: dokonalou.
0: Jako, to asi vysvětli, nebo já nevím. Ještě tady máme jeden zkaz, který přišel teď od Honzíka. Ahoj, já bych chtěl zahrát jednu hodně zapomenutou písničku, jo. Hold Me and Kiss Me, Color Sweet Domino. Děkuji moc, Honza. Mm-hmm. Ty víš, o co jde?
1: Jo.
0: Ale co jde?
1: O písničku.
0: Tak díky pěkně, ale tak o jakou? Je to lepší než Where is my husband?
1: Ne, nech tady tu Where is my husband a potom bych dohledala třeba případně jako víš, ještě doposlala.
0: Jo, takhle, tak doposlala. My dneska budeme takový dajní.
1: Jo.
0: No, tak dobře, tak jo.
1: Why not?
0: Tak jo, jukebox si posíláme, Daniel hledá svého manžela nebo svou manželku, těžko říct, my mu posíláme songu a přejeme všem pěkné ráno a třeba i Kláře, která to ráno úplně jako nedává. Prosím vás, zítra už je pátek, v klidu, jo?

0: přece jen přišlo vysvětlení toho nedorozumění od Daniela, který nakonec manželku prý našel, jo? Tak Dané, je to tvé, dobré ráno?
1: Ano, já už jsem svoji manželku našel, ale zatím nenahráli písničku Where is my wife, tak zatím pouštím Where is my husband, zatím.
0: Jo, pohodě, úplně v pidu. Jak to pochopí tvoje žena, to už si vyřeš doma, my to chápem.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počas je.
0: Čtvrtek 14. května, dneska bude teplota od zhruba 17 do 20 stupňů Celsia naměřená v maximech v Ostravě. Bude oblačno po celý den, na večer počítejte i s dešťovými srážkami na horách, aby k tomu dešti se mohl připojit lehce i nějaký ten sníh. Teploty v maximech kolem 13 stupňů Celsia. Vyhlídky na víkend nejsou úplně pozitivní, v sobotu například naměříme v maximech tady v Ostravě jenom 10 stupňů Celsia.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy. Co se děje, o čem se mluví? Premiér Babiš oznámil jednání o převodu letiště Ostrava-Mošnov do rukou armády. Zoologická zahrada Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého. Zastupitelé Ostravy odsouhlasili prodej pozemku. V nejbližších letech má dojít k oživení a rekonstrukci zchátralé budovy bývalé obchodní a živnostenské banky na Smetanově náměstí před divadlem Antonína Dvořáka. V minulosti v ní sídlila například firma Metasport. Na rekonstruované frýdlanské mosty v Ostravě se v pátek částečně vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na městský obvod Poruba. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Basketbalista Jan Veselý, rodák z Ostravy, ukončí po této sezóně kariéru. Veselému končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Klasické zdržení v Porubě u 8. obvodu na křižovatce, taky si dávejte pozor na Nová Ves Vodárna, velká křižovatka, kde se auta štosují zhruba na 5-minutové zpoždění. No a pozor, stále se vyšetřuje dopravní nehoda na tahu Rudná směrem Havířov, konkrétně na úrovni Radvanic a Bartovic v Ostravě se vyšetřuje havárie osobního auta, na místě jsou složky IZS. Počítejte, že provoz je zužen do jednoho jízdního pruhu a můžete se tedy zdržet. Další informace posílejte naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Radia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Radia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
8: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
11: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů, moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
10: Vyhrávej skvělé ceny.
12: Ráno má chutnat. Bon app.

0: si říkáte, že tohle dobře znáte. A je to tak, ein, zwei, Polizei a Modo, taky band právě teď ve Eteru Fresh Rádia, dobré ráno.
1: Jakmile se vyjíždí z Frýdku místku před Frýdeckým lesem, tak je tam stopka s oblibou mezi domy, mezi ploty, potom stojí policejní hlídka, která rovnou odebírá ty, kteří nezastavili tak, jak měli. Jo? To je takové jedno úskalí. Vy víte i o spoustě jiných míst, kde vás můžou takhle lehce nachytat, třeba tvoje oblíbené Honzie.
0: No, Ferona. Tady na Feroně v Ostravě, to je klasika. Pozor, někdy dost jako blbě stojí i na Proskovické ulici ve Výškovicích dole. Když se právě jede směrem na Klášterského a právě potom dále na Proskovice, tak kdysi dávno tam byla hospoda Sport, myslím se jmenuje, pod těma panelákama, tak tam jsou zaparkované auta jako podélně za sebou a někdy oni zaparkují podélně, aby nebyli vidět a měří. Takže pozor na to, ne jeden člověk tam přišel papíry, dokonce můj známý tam kdysi dávno o papíry jako natvrdo přišel, protože tam je 50 a on tam měl skoro 90,
1: no tak.
0: Takže to bylo bez pardonu a nevyplácí se to, fakt se to nevyplácí, buďte opatrní, jezděte opatrně, navíc my víme, že nás policejní auta poslouchají, máme ty informace o tom a oni jakmile slyší, že my poukážeme na nějaké místo, kde se třeba nachází, tak odjíždí.
1: Jedou jinam.
0: Je to tak?
1: Přesně. V tuhle chvíli tak. Možná ještě mezi bloku přemýšlejí na nějaké benzínové pumpy, kde to zapíchnou.
0: S párkem v ruce.
1: S párkem v ruce.
0: Tak pánové, poslouchejte mě dobře. Okamžitě do práce. Za co vás platím?
1: Ale prosím vás, já jenom nespěchejte. Dejte si ještě něco.

0: že Dragon Study Day nebo tak něco jako
1: a vlastně
0: to bylo. Ano, jak si vzpomínáš.
1: No. Tohle je ale David Guetta, taky One Republic a jejich hitovka, která je ano na to téma Ozone, I Don't Wanna Wait, jo? To je to, co jsme hráli teď. My se ale vracíme zpátky do dnešního jukeboxu, protože my jsme dneska těch přání měli několik. Víceméně jsme hráli především Kláře a taky Danielovi. Jo, ti to potřebovali dost pravděpodobně nejvíc. Ale napsal nám taky Honza, že se s námi chce vrátit trošičku v čase zpátky. A píše, ahoj, já bych rád zahrál jednu hodně zapomenutou písničku Hold Me and Kiss Me, Color Sweet Domino. Děkuji moc, Honza. Honzo, a my dneska uděláme takovou výjimku, že my si tu písničku zahrajeme, protože Monča říkala, je a já bych se taky ráda zaspomínala. No a nemám problém, Moni, je to 14 let stará věc, to si byla ještě...
0: No, já mám totiž
1: rádiu, tak pocit, jsem
0: mám totiž pocit, že jí znám a že je starší a že to je tohle, že kombinace mi přijde jako dvou různých songů, jo.
1: No, ale je to jako fakt jenom jako jedna. Já to tady mám prostě jako Colors and Domino,
0: jo, možná
1: Hold
0: jo, možná
1: Me
0: možná
1: and
0: jo.
1: Kiss Me.
0: Jenom mi to připomíná prostě dvě na sobě nezávislé skladby, jo.
1: Ale možná si to jenom nepamatuješ, je to dávnou, že jo?
0: Ano, je to dávno, okej. Okay.
1: Honzíku, tak výjimečně pro tebe dneska cestujeme zpátky v čase a pouštíme si tuto fajn věc, která se možná k letnímu počasí vybízí. Colors, Hold Me and Kiss Me.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: To je příjemné vzpomínací okénko.
1: No, nejsi jediná. Píše nám i tvoje jmenovkyně Monika. Hej, děcka, tak to jste mi udělali radost. U snídaně jsem si taky zaspomínala. No, tak, tak Moni, zdravíme. To máme radost, že jsme udělali radost. Dneska jsme vzpomínali v rámci ranního nějakého freshbacku právě na hitovku od Colors Hold Me and Kiss Me. Právě teď v éteru Fresh Radio dohrává. A třeba budeme vzpomínat i zítra, když je ten pátek, že jo?
0: No hlavně, co my budeme v pátek dělat, to je naše pravidelná rubrika.
1: Tu nejlepší. Na kterou,
0: no, tu nejlepší zpátku, tu nejlepší jako vůbec.
1: Tu nejlepší vybere zítra Monika, tak pokud vás to zajímá, jaký víkendový hit se jí bude nejvíc líbit zítra, tak rozhodně poslouchejte, ale nepředbíhejme. My totiž tady na Freši v Bon Appetit za chvilku pokračujeme dále. Dobré ráno!
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
6: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
5: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na House Pro.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Sabrina Carpenter, dobré ráno, je čtvrtek 14. května, říkám to ještě jednou proto, protože zítra je pátek 15. května a zítra startuje mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Vůbec ale, co se řeší, jsou ty obleky hokejistů a budí rozpaky.
0: A proč?
1: No protože fanoušci jednak, jo, a teď sám řekni, do které kategorie spadáš, ale fanoušci v nich buď to vidí pyžamo,
0: aha,
1: takže jim připadá dostatečně nereprezentativní,
0: jasně,
1: a nebo se odkazují, že podobnou uniformu viděli u Wednesday.
0: Hele, tak dívej, jo, můj osobní pohled na věc je takový, že tedy je pravda, že mně se nelíbily ty obleky na olympiádě zimní, které byly průchodu vlajkovém, průvodu.
1: A přitom tam si stály dobře, potom, když se to někde jako, jo, když
0: a vlastně
1: někdo rozhodoval.
0: A právě, a jako, ale ve finále i to jsem zkousl. A ty obleky, které jsem viděl na klucích, když odlétali v úterý do Švýcarska, do dějiště mistrovství světa v ledním hokeji, tak nemůžu říct, že by se mi to jako nelíbilo. Podle mě to vypadá dobře, je to takové jako ležerní. Je to ležerní.
1: Jsou to prosím vás pruhovaná saka a ty barvy, které tam jsou, na mě to působí jako modrá a buď to fialková, nebo tmavě hnědá, nebo mě, jako
0: taková
1: něco,
0: jiná červená,
1: něco v tom,
0: no, třeba.
1: Víte co, mrkněte se, jo?
0: Ty poslouchej, ale ty jsi takový modní kritik, já vím,
1: já
0: že ty
1: nejsem,
0: to...
1: No
0: ale ne,
1: ale ty
0: to vždycky právě jako nějak komentuješ, takže
1: jo,
0: jako
1: počkej,
0: víš
1: takže
0: zhruba.
1: Se mám podívat.
0: No
1: jo,
0: mě by spíš
1: jednou,
0: jako zajímalo, tedy do čeho by si kluky oblékla ty, kdyby to bylo jako na tobě?
1: Já pořád nechápu, proč se jako něco nového vymýšlí. Přece když si vezmu klasický oblek, když chci mít reprezentativní, tak mě to jako neurazí. A doplnila bych to nějakým jiným doplníkem, kdybych já už jo chtěla ukázat, že jsem z Česka třeba.
0: Jasně, třeba sandále?
1: A v tom ponožky.
0: A ponožky. No, až po kolena, jo? OK, tak kluci, s Rulíkem zítra, víte, jak máte přijít, jo? Na ten zápas večerní. Sandálky, ponožky.
1: No, snad to nebude mít vliv. No,
0: tři čtvrťáky a jedem. A vyhrajem. Snad to nebude baby goodbye nakonec jenom.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Já taky vidím rohatýho.
1: Jak rohatýho?
0: Rohatou.
1: Tak, přesně, buď rohatou.
0: Já taky vidím rohatici, je tady.
1: Já taky vidím teda El Diablo tady mezi námi.
0: Jo, a funguje, jo, to, a funguje to výborně podle
1: mě. Příšna z tebe, 3-6, nebo počkej, ne, 3-6 se ti
0: jo,
1: právě
0: to
1: líbí.
0: To mi dávej.
1: Co se, počkej, co se ti nemusí líbit. Ne,
0: to je na sloha, Edka Saparadox.
1: Jo, to taky znám. Na to jsem naposledy jezdila na veřejném bruslení ve Frýdku místku, když jsem ještě oblekla reflektory, už jsem 20 let neměla na sobě.
0: To ještě stála ta hala, ne, to je původní.
1: Ano, to nebyla hala, polárka.
0: Bo porálka taky ne.
1: Byla polárka, ne.
0: Tak hele, je to tady, my vlastně máme tu milou povinnost vám oznámit, že blíží se kvíz naopak.
1: A vy byste možná rádi spolu s námi pozdravili ty jména, které už jsou v semifinále, respektive se teda probojovali
0: tak
1: do toho finále.
0: Koho zdravíme?
1: Jo. Říkám to špatně, Michael Jackson a Adam. Máme tam dva muže, dva finalisty a potřebujeme dalšího dneska.
0: Ano, dneska je poslední možnost se do toho zítřejšího velkého finále dostat. Přátelé, je to výborné, protože hrajeme o 2000 korun do hostince Ondráš, který se nachází ve Sviadnově, kde se mimo jiné, kromě výborného Ondráše na talíři, můžete dát i dobré víno, pivo a tak dále. To všechno tam je a to všechno za tu dvojku můžete utratit.
1: Mimochodem není to daleko do Ostravy, dá se to dojít? Kdybyste náhodou chtěli
0: tak,
1: přijít
0: počkej,
1: na pivo,
0: jako
1: dá se to dojít. Mám to vyzkoušeno, dá se to dojít.
0: To bylo taky před těmi 20 lety? V těch riflích, ne? To by...
1: Kdybyste rifle viděl, tak by tě v životě nenapadlo, že se v tom dá chodit.
0: Jo.
1: Jsem nedýchala, že to
0: tak, aby, tak, na tělo? Rifle na
1: jo,
0: tělo?
1: Jo, to se tehdy nosili úplné rifle ještě. Já
0: jsem tě mony neviděl ještě v úplných riflích.
1: Ne.
0: Ne?
1: Tak vidíš, máš se na co těšit.
0: Jo?
1: Mhm. Jestli máš dobrou fantazii, lehni si večer do postele, zavři oči, jak si zdát.
0: Raději ne. Raději. Moje fantazie je právě až moc dobrá na tyhle věci.
1: Tak takže prosím tě, zůstaň do jídla, přesně. Já jenom, že byste mohli teda teoreticky i přijet nějakým svým přibližovadlem.
0: Na kole, no, třeba. Já rád jezdím na kole poslední dobou, takže můžu to za sebe potvrdit. Kolo je výborná alternativa. Myslím si, že nabízíme jako dost, jo? Takže je to jednoduché. Jakmile zazní signál, volejte a třeba se na někoho z vás dnes usměje štěstí. Držíme palce.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Každý krok může pomoci.
9: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimonka.
10: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
9: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
8: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
10: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: zpěvačka Britney Spears, nejen Moniky Rudové, ale nás všech a třeba i toho, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
1: Žeby.
2: Dobré ráno, ahoj, tady je Vojta, čau.
1: Ahoj Vojto.
0: Vojtě, čau. Odkud voláš, prosím tě?
2: Z Frýdku.
0: Z Frýdku nebo z Místku?
2: Z Frýdku.
0: Výborně, Britney Spears se ti líbí, může být, nebo raději něco jinačího?
2: A tak. Jsem na něco jinačího, ale...
1: Ale přežiju,
0: ale dáš to, ale dáš to, v pohodě. Hele, napadá mě, že z Frýdku to máš do Sviadnova vlastně blízko, takže teoreticky, kdyby si v zítřejším finále byl vylosován a vyhrál 2000 korun do Ondráše, tak bys to měl de facto skoro za barákem, že jo?
2: Přesně tak.
0: OK, tak ale jediná věc, aby ses do toho finále dostal, musíš teď splnit 10 otázek, které tě položíme. Pozor, ty na ně musíš odpovědět špatně. Teprve potom budou uznány jako správné. OK?
2: Rozumím.
1: My taky jdeme na to.
2: Super.
0: Tak jo, připraveni, Britney Spears už to dobéká a my jsme připraveni taky. Pojďme, kvíz naopak startuje.
3: Kvíz naopak.
0: Tak prosím tě, na jakém dopravním prostředku jezdí cyklista?
2: Na motorce.
1: Komu se říká elegán?
2: Takovému špiňákovi.
1: Dobře.
0: Kdo je větší, bobr nebo kráva?
2: Bobr.
1: To uznáme, že jo?
0: To je v pořádku,
1: kolik
0: vlastně?
1: Kolik je, prosím tě, 2 + 3 + 4?
2: 82.
1: Perfektní.
0: To je správně. Jakou zkouškou končí střední škola?
2: Statnicama.
1: Má Ježek bodliny? Ano nebo ne?
2: Nemá.
1: Dobře.
0: Jaké i napíšeš ve slově injekce?
2: Ypsilon.
1: Co udělá růženka po tom, co se píchne do prstu?
2: Jde to oslavit.
0: Dobře. Výborně. Růže je květina nebo zvíře?
2: Zvíře.
1: A doplň, kolik řečí umíš?
2: Kolikrát ty můžeš užívat.
1: No vidíš, to by bylo krásné,
0: záleží,
1: že jo?
0: Záleží co ale.
1: Máme to tam, takže Vojti, postupuješ do zítřejšího velkého finále. Gratulace. Super.
2: Super, díky.
0: Hele, je to vlastně jako důležité být zítra zhruba v tento čas nějak na telefonu, protože
1: plus,
0: je
1: minus,
0: dost pravděpodobné, že ti bude volat číslo Fresh Radia a že budeme třeba tobě říkat, vyhrál jsi. Jo!
1: Akorát to musíš vzít v časovém limitu, tak opravdu někdy se stává, že voláme i dřív, tak ať tě to jako zbytečně potom nepřekvapí, okej?
2: Jasně, není problém.
1: Tak jo,
0: Vojtulíne, měj se, čau, třeba zítra, ahoj.
2: Se,
1: ahoj.
0: A tohle byl kvíz naopak tento týden, je to za námi, zítra už velké finále a pokud si říkáte, sakra, Maruno, já bych si tak strašně chtěl taky zahrát s nima ten kvíz. A Maruna říká, no tak prosím tě, mi neříká, zavolej jim, ne. No tak v pondělí, zavolejte.
1: Jak asi taková Maruna vypadá, že?
0: Hrozně.
1: No, to nemůžeš vědět.
0: Ale Pepa ji miluje a to je důležité.
1: A Jirka

0: Clean Bandit a Luisa Johnson právě teď v éteru Fresh Radio.
1: Zrovna jsem Honzíkovi pouštěla Luizu, když X Factoru tehdy rozsekala celou porotu tím, jak začala zpívat. Hmm. Jak to jednoznačně ovládla to soutěž.
0: Rozsekala i mě.
1: Jo. Ona byla ke všemu ještě kromě
0: moc
1: toho
0: krásná.
1: Skromná ano. A krásná. Ano. Takže tam to ano. Bylo všechno. Jak
0: ano, fakt jako rozsekala. Já bych si ještě přála, aby mi jednou tak do ouška zaspívala. Jo, děkuju. Takhle mi
1: ale
0: to zhruba
1: stačí. Ale ten vesmír díky. Funguje rychle.
0: Jo, možná je
1: No.
0: Ještě jednou by možná naposledy, prosím, ještě. Děkuji, tak. A teď mi to stačí, Popery. Díky moc a můžeme jít na zprávy.
2: Počasí.
0: No koukám na to, v Ostravě dneska rtuť teploměru vyšplhá maximálně k 17, na některých místech až možná ke 20, když bude dobře. Bude ale oblačno, no ale jo, může se stát. Bude ale oblačno, počítejte s tím, že sluníčko dneska úplně jako neuvidíme. V noci dokonce by teploty mohly klesnout k 10 a bude pršet. Pokud dneska budete na horách, tak tam v maximech jenom 13 a... Dešť se sněhem, Je to tady, tak opatrně, pokud máte přezuto, tak raději pomalu než rychle.
1: A já jsem dneska dostala kafe do speciálního vánočního balení.
0: To není speciální vánoční, to je jenom reakce na aktuální počasí.
2: Fresh zprávy.
1: Sněhové vločky na obale. Dejme na to, pojďme si dát zprávy. Cyklisté v Ostravě projdou během května kontrolou, protože strážníci, a bude jich dost, se zaměří na jízdu a povinnou výbavu. Bude se kontrolovat na asi 8 cyklostezkách ve městě. Cílem akce je zvýšení bezpečí cyklistů. Na rekonstruované frýdlantské mosty v Ostravě se v pátek, takže zítra částečně vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na městský obvod Poruba. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Jste zváni na největší vinařský festival na severní Moravě. Ostrava žije vínem. Už v sobotu v Národním zemědělském muzeu v Dolních Vítkovicích proběhne 9. ročník. Přijede 25 vinařství a ochutnat můžete více než 250 druhů vína. Basketbalista Jan Veselý, rodák z Ostravy, ukončí po této sezóně kariéru. Veselému končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: A 8:04, dobré ráno, podíváme se na cesty v metropoli. Zatím to není úplně jako klidné, dneska se ta...
1: Není to klidné, protože...
0: A nedaří se, dneska se nedaří, jsem
1: chtěl říct. Nedaří, musím ti to potvrdit, nedaří.
0: Šalounova ulice v Ostravě, kousek, nebo vlastně respektive Vítkovice, osobní auto s nákladním, bez zranění, ale Šalounovou ulicí neprojedete v pohodě, takže raději to oběťte. A pozor taky na Varenské ulici, v Mariánských horách se srazilo osobní auto s chodcem. Na místě jede IZS-ko, takže i tam se zdržíte. Pokud tedy potřebujete na fotorum, doporučujeme jet z druhé strany po ulici Novinářská a u stadionu. Opatrně, další informace nám klidně můžete hlásit telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
10: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: guilty pleasure. Tak nějak se to vyslovuje, ne?
1: Je to...
0: Ty jsi Gen Z, řekni.
1: No, je to tak, ano. Jako, řekni to ještě jednou.
0: Guilty pleasure.
1: Jak?
0: Guilty pleasure.
1: Ne, řekni to nahlas, ať ti rozumím.
0: Guilty pleasure.
1: Guilty pleasure. Guilty pleasure, Monika, do
0: prostě je to taková nějaká určitá slabost, kterou má každý z nás, ale dobře ví, že ty věci, které by neměl dělat, děla, ale není to dobře.
1: Ano. Řekla jsi to krásně, řekla jsi to tak, jak to vlastně jako přesně je. A my vlastně chceme vědět po 8. hodině, jaký je ten váš guilty pleasure.
0: Klidně tomu říkejme česky, jako máte neřez a víte, že byste ji neměli dělat.
1: Tak ano, dobře, pojmenujeme to lépe. Jakou máte, jak říkáš, neřez, kterou děláte pravidelně, permanentně, pořád, ale sami v sobě moc dobře víte, že to dobře prostě není.
0: Pojďme nejdřív na naše znamení, než si řekneme, než se přiznáte k tomu, co máte vy.
1: Jo.
0: Honza je blíženec.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano,
0: a pro
1: začni.
0: Blížence v tomhle je typické, že ty máš takovou jako extrémně zvědavou povahu. Ty prostě pořád chceš nasávat, nasávat, nasávat všechno, všechny a zahlcuješ tím mysl. To znamená, že blíženci údajně podle toho, jak tě tady vykreslují, milují být neustále ve spojení, být zaneprázdnění, něčím stimulováni ideálně, aby to bylo rychlé, co nejrychleji, efektivněji.
1: Jako teď země děláš ale feťáka a alkoholika,
0: no,
1: mě trošku přijde.
0: To ne, tak
1: nasáváš,
0: na to jsem třeba já vůbec, ne,
1: stimuluješ.
0: Já jsem myslela nasávat jako kolem všechno.
1: Aha, jo, jasně.
0: Atmosféru, nápady. Ty jsi prý ten typ, který hltá klidně i několik seriálů najednou.
1: Jo, no to, no počkej.
0: Takhle to tady píšou, já neříkám, že to jsi, ale že takhle tě vykreslujou.
1: Jako jo, ale...
0: Stránky.
1: Jo, ale... No,
0: jo, ale ne.
1: Jo, ale ne.
0: Jo, ale ne.
1: Co píšou o tobě?
0: Co píšou o mě? Tak o mě píšou...
1: Dokonalá, bez
0: to ne.
1: Chyby...
0: To, nikdy, to má být guilty pleasure.
1: Nikdy
0: jako,
1: chyby nedělá.
0: Ne, no ale i to vlastně by mohla být neřest,
1: mohla
0: jo.
1: By, no, právě.
0: Ale chybuju, samozřejmě i vodnáři chybujou, no, to tak, je prostě jako jasné.
1: Sype.
0: A navíc my máme rádi pravidla, ale zvláště u nás platí, u vodnářů, že bychom je měli porušovat.
1: A porušuješ pravidla?
0: Jak hloupá pravidla porušuju.
1: Co to je hloupé pravidlo?
0: Když jsem o něčem přesvědčená, že je to kravina, tak to opravdu nedodržuju.
1: Například?
0: Tak já nevím, co je třeba, jako například.
1: Třeba procházení přes přechod na červenou.
0: To třeba, jako, to občas projdu na červenou. To mě naučili v New Yorku, tam se nechodí na žádnou jinou. Tam se lidi, pokud nepřejdeš do vozovky nebo nevlezeš, tak nepřejdeš, jo?
1: Jsi bazilišek, ale to se nedělá.
0: A nebo třeba v Ostravě Porubě teďka mají, jak jdeš po hlavní třídě, tak tam mají část chodníku zadělané páskou.
1: No.
0: A na to přijdeš, ale až v okamžiku, kdy k tomu přijdeš na té straně. A najednou zjistíš, že vlastně ty nemáš jak pokračovat v té cestě,
1: aha,
0: aniž by si buď to nepřilezl ty pásky a nešlapl jim na ten chodník, který oni dělají.
1: A, jo.
0: A nebo to neobešel, ale v tom případě musíš kročit autům do vozovky.
1: Jasně.
0: Chápeš, jo?
1: Takže ty chodíš přes ten chodník.
0: Ne, já jdu do té vozovky.
1: Že mě to asi nepřekvapuje. No, víte co? Necháme to na vás. Dejte vědět, jaké jsou ty vaše neřesti.
0: A já jsem ještě neřekla to, co bylo důležité asi u mě. Jo?
1: Tak chceš to říct? Jo. Chceš se podělit? Tak to řekni, no.
0: Já asi nevím.
1: Řekni to.
0: Já už nevím, co vlastně mám říct.
1: Tak to řekni.
0: Já se tady koukám, jako co tady píšou stránky, ale... Tady jenom vodnářová inovativní intelektuální povaha částečně může za to, že neustále přemýšlí. No tak sorry.

0: Moje guilty pleasure jsou tutově zmrzliny anebo jídlo. Celkově. Já prostě miluju jídlo. Vím, že některé věci bych si neměla vzít, protože třeba alergie, nebo protože intolerance, nebo něco. Ale někdy ujedu.
1: Na zmrzlinu jsem úplně zapomněl. Já to je taky moje guilty pleasure. A jako hodně moc.
0: Miluju, nebo miluju. Takhle, já musím sorbety vzhledem k sobě. Měla bych jíst jenom sorbety, ale občas, když vidím takovou nějakou jako nutelkovou, jo, nebo, nebo oříškovou, nebo slaný karamel.
1: Jo, nebo dubajská čokoláda.
0: Tak tu jsem třeba mohla mít v Itálii, tam jsem odolala, ale to jsem měla zrovna nějakou dobrou
1: strategii.
0: A tady píše Verunka, že u ní je to posouvání budíku. To jí naučil její bývalý partner.
1: Vidíš to? A tak to je taky... Já mám asi problém jako se vším tím pádem, protože budíky posouvám také i dneska se mi podařilo ten budík posunout třeba dvakrát. A je to na nic, protože já vlastně díky tomu, že budík posouvám a nestanu z postele hned na první, tak nestíhám se doma nasnídat, nestíhám doma udělat jako ty základní věci a prostě jenom jako spěchám tady. No.
0: Roman zase tankuje na poslední chvíli. On ví, že mu dochází benzín. On klidně projede benzínovou, projede benzínovou pumpu a až když je fakt úplně nejhůře, tak teprve začne řešit, jo, že by měl.
1: Takhle, nechci být trapný, ale to dělám taky. Takže máme tam nějaký vzkaz, který by nemusel být podobný s mými problémy.
0: Tak zkus se zamyslet nad tím, co opravdu víš, že bys neměl a už je to do nebe volající.
1: A držím se, jo?
0: A nebo nedržíš se spíše. Jakože uklouzneš, ujedeš, ale je to dramatičtější než to, co jsme jmenovali.
1: Poslední dobou strašně ujíždím na kebabu.
0: Jo.
1: Že fakt
0: kolikrát?
1: A vím, že bych neměl, prostě dám si ho.
0: Kolikrát? Za den? Kolikrát?
1: No.
0: Někdy i třikrát?
1: Ale ne. To zase jako ne.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Wagnerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex.

0: Alex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: cesty, které všichni děláme, ale víme, že bychom je dělat neměli. To je téma, které tady řešíme po 8 hodině v raním Bon Appetit. S Mončou jsme se přiznali, že i my jich máme poměrně dost.
1: A taky kamče třeba Nutella, ne, že na lžičku. Klidně, celá. Celá, klidně.
0: Celou tu butilu?
1: Jo, celou. Já třeba tohle jsem mívala s těmi mlíčky sladkými, jak je něco jako piknik, úplně v klidu. To potáhneš jednou a je to v tobě.
0: OK, na to téma jsme se rozhodli, že po dlouhé době uděláme s Mončou repovánky. Monča je už jakoby známá tím, že je to taková moje Rihanna, já jsem připraven a my jsme připraveni dohromady. A na to téma, protože nás to fakt jako štve a chtěli bychom jíst a pít a dělat všechno, co nemůžeme, aby to bylo v pohodě, ale nejde to. Jsme dneska napsali repovánky. Jdeme na to?
1: Let's go.
0: Jste připraveni, Moni, si ready?
1: Yes, I am.
0: Dneska to je i o tobě, víš, jako.
1: Yes,
0: I am. Jdeme na to.
2: Repovánky Honzy Pernického.
0: A Moniky Dudové, dámy a pánové. Dobré ráno, dobrý den. Pojďme na to. Aha. Připraveni, můžeme? Jdeme. Jo. Já. Znám ten pocit, ten tichý hlas, když rozum říká, teď je čas.

0: A svědomí?
1: To šanci nemám, věda.
0: Prokrastinace, věrná družka, šeptá mi sladce do mého ouška.
1: Neřeš tresty, neřeš ten stres, vždyť seriál nový ti vyjde dnes.
2: Repovánky Honzy Pernického.
0: Děkuji krásně. Prosím vás, kdybyste chtěli, tak máme s Monťou v létě ještě volné termíny, jo?
1: No já jich moc nemám, mluv za sebe.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Adam Mišík a maminka Sima.
1: No jo, ale ne jeho, jo.
0: Ne jeho, prosím vás, ne jeho. Má svoji malou bublinku, podívejte se klidně na Instagram. Jo, je tam vyfocená, je
1: plně krásně. Hele, pěkné ráno přejeme i všem, kteří posloucháte právě teď. Říkáte si, co budeme dělat v nejbližších dnech. My pro vás pár tipů máme.
0: Máme, vemte ty svoje bublinky, ty svoje potomky a vyběhněte si v neděli do areálu Golf Park Hodka za Ostravou, kde třeba bude i Fresh Radio. My tam budeme živě vysílat mezi 12. a 14. On je to vůbec celkově, Honzi, jako family day, jo? Takže můžeš vzít svoji babičku, vím, že máte perfektní vztah.
1: Ano.
0: Jo, můžeš maminku vzít s partnerem, tatínka s partnerkou z Itálie, ukázat jak se tady v Ostravě hraje golf.
1: To je ještě tajné.
0: A tak jako bych nic neřekla, taťko. Každopádně bude tam program pro děti, minizo, skákací hra, tlapková patrola, zmrzka, jo.
1: Jasně.
0: Pro dospěláky, přehlídka, hasičské techniky, golfový turnaj se tam bude hrát.
1: Ale, no tak pozor.
0: My budeme živě vysílat a naši lidé, jako moderátoři, budou soutěžit v patování.
1: A co to je to patování?
0: Právě proto tam nejsi, no. Registrace do turnaje probíhá, tak se mrkněte na více informací na golfpark.cz. Jinak dneska k tomu všemu proběhne od 13. hodiny rozhovor tady u nás na Freši.
1: Ne, počkej, ale mě vážně zajímá, co je to patování.
0: Tak, prosím tě, patování, jo?
1: To jako...
0: Zeptáme se, ať ti to vysvětlí někdo, nějaký odborník.
1: Odborně,
0: já jsem sice párkrát byla.
1: Jasně.
0: Na...
1: Já bych to asi potřeboval jako odborně, protože já tak. Pro mě je to úplně jako cizí termín, jo, nějaké patování. Já tedy možná, kdybych to měl já jako sám sobě jako si vysvětlit, co je to patování, tak třeba, že si bude měřit paty.
0: Co píše internet, jo?
1: A ty mi nesáháš ani po patě, víš, jako.
0: Může to tak být, taky bych to tak pochopila, ale je to údajně závěrečná a nejčastější fáze golfové hry, která se hraje na jamkoviště na green. Pomocí speciálních holí zvané patr.
1: No,
0: cílem, pročkej, víš co, jediné, co si musíš, Honziku, pamatovat je, že cílem je dostat míček prostě do jamky.
1: Do důlku.
0: Jo, takže prostě popneš to tam a je to.
1: To ne, tak to já nepřijedu, pardon.
0: Jinak je tam jídlo taky, takže když tak
1: nejde. Tak já se možná stavím, jo, díky.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: Fresh Radio. Ostrava.

0: Novinka MK, Véteru Fresh Rády a právě teď dohrává. Hezké dopoledne, hezké ráno vám přejeme. A vlastně to je všechno už, co řekneme. Takže ahoj. Nebo chceš to nějak jinak?
1: Ne, to je prostě jako my, co jsme chtěli. To jsme řekli, po nás už budou pokračovat další specialisté tady Fresh Rády.
0: No ale ti největší jsme my tady.
1: Jasně, a jo. Až do odpoledne, kdy tady nastoupí Rychlá rota Mareka Mikela, prosím vás, dneska je čtvrtek, to znamená, že budou rozdávat lístky na super akce v rámci Rigi Nerace.
0: Aha, a kam to bude?
1: Jo,
0: to ty vlastní, ještě nevíš.
1: Já to tuším, ale tak na 80% bylo by fajn, kdyby se to potvrdila přímo Míša,
0: jo.
1: Která je hlavní... spojkou mezi náma a místem, kde se ten koncert bude konat.
0: Jo. To znamená, že tady jakoby máte pozvánku pro to poslouchat i jiné pořady, zejména tedy třeba odpolední show Rychlou rotu, kde Marek a Mikaela budou rozdávat.
1: Víš co, oni rozdávají často třeba, nevím, do baráku tady v Ostravě.
0: Dobrou náladu rozdávají
1: taky,
0: často.
1: Taky, víš, ale jako, nebo vás taky dostávali na show od Burlesek třeba, jo?
0: Jo.
1: Jasně, když byla nějaká sladká akce v Ostravě, tak vás tam taky dostali.
0: Aha.
1: Jo, akorát víme, že Míša má prostě nejblíže k hudbě, je tak? Je.
0: Asi jo, no.
1: Co já vím, třeba bude zase rozdávat lístky na Brutart, což je akce, která bude 29. května tady v Ostravě, v Dole Michal, a je to vlastně jako do Ostravy přijede móda, design, umění.
0: Tak móda už tady dávno
1: je. Já vím, ale je to myšleno tak, že to prostě jako tady vlítne naplno a všichni se tam budou v rámci této akce prezentovat.
0: Tak jo.
1: Ve velkém a myslím, že tam bude i naše Mikaela.
0: Tak jako za mě to je vše. Já už nic říct asi dneska
1: nechci. Už ani nemáš co. Já myslím, že ty jsi vyčerpal veškeré svoje.
0: Já už jsem to vyčerpal všechno.
1: Za sobě.
0: Za mě v pohodě. Ty řekni ještě nějaké moudro, Moni, a jdem, pojď. Ty už jsi zbalená, ty už tady sedíš v bundě, tak já.
1: Já jsem to bundu ani nesundala.
0: Jo. Tak co, tak moudro pro dnešní den zní.
1: Madonna Mia.

0: slyším nějaké jako Hepčík go, pečivo.
1: Pečivo, no, pečivo
0: Chleba spíš. Chleba čtyři rohlíky, k tomu se
2: počasí. Počasí.
0: Tak jak dneska bude? Oblačno po celý den, co se Ostravy týče, počítejte, že teploty je v maximech 17 až 19 stupňů Celsia. Bude pršet, a to hlavně ve večerních hodinách. Pokud dneska se chystáte na hory, tak tam teploty do 13 a deště taky. Ale pozor, je možné, že ve vyšších polohách bude déšť i se sněhem. Opatrně na to.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Minutu po deváté o tom na Freshi, o čem se mluví. V ostravském obvodu jich by ještě letos měla začít přestavba ubytovny Hlubina. Majitel chce objekt v Horní ulici proměnit na bytový dům s více než 200 byty. Městští zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků, které chce investor využít k budování více než 200 parkovacích míst pro budoucí obyvatele bytového domu. Premiér Babiš oznámil jednání o převodu letiště Ostrava-Mošnov do rukou armády. Zoologická zahrada Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého. Na rekonstruované Frýdlantské mosty v Ostravě se zítra částečně vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na městský obvod Poruba. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Cyklisté v Ostravě projdou během května kontrolou. Strážníci se zaměří na jízdu a povinnou výbavu. Bude se kontrolovat 8 cyklostezek ve městě. Cílem akce je zvýšení bezpečí cyklistů. Tolik zprávy.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Hezké dopoledne na cesty, pokud právě teď cestujete po silnicích metropoly, tak pozor si dávejte v Šalonově ulici v Ostravě Vítkovicích, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Pozor taky na Varenské ulici v Ostravě Mariánských horách, kde se ještě stále vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta a chodce. Nejlepší se dostat k Futuru přes ulici Novinářskou a dále u stadionu. No a pozor na čerstvou dopravní nehodu, kterou nám hlásíte na Rudné směrem na Český Těšín a Havířov. Tam se srazily dvě osobní auta kousek je to na druhou stranu, od Havířova na Ostravu, a je to kousek za čerpací stanicí OMV.
1: A přišla tady zpráva s fotkou, pozor na dodávku mimo cestu, mimo silnici, na ulici Rudná z Radvanic na Šenov. Mě pobavilo, že ta dodávka je normálně za plotem. Jo.
0: Za plotem,
1: někdo
0: to je
1: tam
0: pohádka,
1: dojel,
0: za plotem.
1: Odskočit si. Nemá klid.
0: Zaparkoval. Tak opatrně na cestách, a my dva se na vás budeme těšit opět zítra. Čau!
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí, a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz. Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
6: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: www.kartelpizza.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day

0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
10: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: Tyjo, to mě zajímalo, co se tady dneska při ránu dělo ve studiu, protože mikrofon úplně jinde, než člověk obvykle nachází. Všechno je to tady takové nějaké, někdo by řekl slovo bordel, ale to se slušně neříká. Tak dobré dopoledne tady z našeho krásně zabordaleného studia. Na cestách u podivoklid, tak držím palce, i když teď, když jsem dojížděl do rádia, tak houkala zrovna sanitka směrem po 28. října na Porubu, tak zřejmě za chvilku něco zajímavého se dít asi bude.
2: Doprava?
0: Doprava!
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Posloucháš Fresh Radio.

Ano, mám tady jedno téma, které jsem registroval už včera, předčerem, možná i o něco dříve na sociálních sítích. A to téma zní, možná už jste slyšeli, kdy na Slovensku prodavač langošů dostal pokutu za to, že na účtence chyběla diakritika. Pokud nechytáte cizí slova, tak prostě háčí čárky nad písmenky. A ta pokuta je celkem na to,

0: čárky. Takže správně by za to měla nést odpovědnost ta firma, že jo? Takže se to tam teď začíná řešit, dokonce se podalo nějaké odvolání, už se do toho pustili, dokonce i televize do toho jede. Takže je jasné, že pravděpodobně z toho vyvázne, ale mě prostě fascinuje ta činnost úředníků, kteří opravdu nemají co lepšího na práci. A teď to myslím všemi směry. Možná některé z vás, pokud jste úředníky, naštvu, ale užil jsem si teď několik komunikací s něčím, co se dá říct jedním slovem úřad v různých oborech. A to je vždycky prostředí, kde když už vstupujete a klepete na dveře, tak si říkáte, hej, to je špatně, to nemám dělat. Obvykle tam sedí člověk, který vám hned od první chvíle dá najevo, že vy jste to malé níz v rohu koutu někde úplně nepodstatné v jeho životě. A cokoliv chcete, tak obvykle následuje reakce tím vyvýšeným obočím, jakože vážně, jo? To si vážně řekl nahlas, jo? To si vážně dovolil si po mně něco chtít. Ano, řeknu to stručně, nemám rád úředníky, protože. A čím dál víc se ukazuje, že kolikrát jejich hlavní práce je úplně jiná než to, že tady chudáka frajera nachytají, to není to správné slovo, ale prostě dostanou na to, že nemá hačky a čárky na účtence. Úžasná doba, ve které žijeme, že?
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designová

0: instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Vinici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Takové shoppingové okýnko teďko, jo. A zase, jak to je u mě zvykem, ne pozitivní, jo. To rozhodně nečekejte, já nejsem pozitivní člověk. Už spoustu let se nám výrobky v obchodech zmenšují, ceny rostou, ale obaly zůstávají v původní velikosti. Jo? Mě třeba nejvíc si pamatuju, to je už hodně let zpátky, kdy taková ta trojhraná slavná, tuším, že švýcarská původně čokoláda Toblerone, když udělali ten krok, že vynechali vždycky dva ty trojuhelníčky. Takže do té doby to byla prostě opravdu trojuhelník vedl trojuhelníku a od té doby je trojuhelník, mezera, mezera, trojuhelník, mezera, mezera a takhle si koupíte balení, které vypadá hodně velké a v reálu tam je kolik, 4-5 těch trojuhelníčků oproti původním třeba 12. Je to trošku poznat, že? No ale tak nějak, nevím jak to máte vy, ale většinou tu značku pohřím, takže od té doby jsem Toblerone, no přemýšlím, ale asi ne, možná jsem ho třeba někde dostal, to se může stát, ale vědomě jsem si ho už od té doby nikdy nekoupil. A takhle to mám se vším, když mi něco zklame, tak to prostě odhodím do koše a už to neřeším. A je to čím dál horší, že jo, pořád se nám výrobky zmenšují. Už mnoho let zpátky byla taková ta hláška na téma chipsů, koupil jsem si sáček vzduchu a v tom byly 4 chipsy. I ta už je v podstatě neplatná. A Německo teď řešilo problém se slavnou čokoládou, a já to budu jmenovat, klidně, Milka, že jo. I ta nás obírá, kde se dá. Protože v Německu začala Milka prodávat 100-gramové čokolády, teda takto, standardní 100-gramové čokolády zmenšila, udělala z nich 90-gramové, jenomže obal velikostně je naprosto stejný. A tak se někteří vzbouřili, dali to k soudu a soud rozhodl včera, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelez International, porušila zákon o hospodářské soutěži tím, že sice zmenšila hmotnost, ale nezmenšila obal, tedy obal. Obal zůstal stejný. A zatím to vypadá, jakože by to mohlo být a ve své podstatě i hodně nebezpečné rozhodnutí, protože pokud tohle to projde, jo, pořád je to teď o tom, že je to včerejší rozhodnutí a společnost Mondele se určitě bude odvolávat, ale pokud tohle to projde, tak by se z toho mohl stát takzvaný precedens a mohli bychom se soudit se všemi těmi podvodníky, kteří vám prodávají, nebo nám prodávají sáčky vzduchu nebo krabice vzduchu a v tom občas hledáte ten produkt. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Věřím tomu, že tohle to nemůže projít, protože jak už jsem říkal, myslím si, že kdyby tohle prošlo, tak nastane peklo. Teda peklo pro ty výrobce, což já bych byl pro, že jo. Ale to prostě nemůže projít.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

Celkem našlapaná muzika, to nám jde vám tady hrát a u té zůstaneme i v tomhletom vstupu, v téhleté informaci. A vemu si tady záležitost starou několik desítek hodin, která se vztahuje ke slavnému kanadskému hudebníkovi, nejenom DJ, protože někdo je jenom DJ, někdo je DJ plus hudebník, takže řekněme radši hudebník. A to jméno zní, bych se dovolil trošku trapného humoru, tak bych řekl nejznámější mrtvá myš, tedy Deadmau5. Ten se vlastně pochlubil takovým neskutečným příběhem o tom, jak mocná je síla internetu, když potřebujete něco najít. Samozřejmě, hodně v tom hraje roli to, jestli jste nějaký Franta tady z Dolní 27, anebo jste Deadmau5. A o co šlo? Deadmau5 před mnoha a mnoha lety nebyl na tom úplně jakože finančně top, dokonce byl v hodně velkých problémech. Takových 25 let zpátky to odhaduju, protože to tam úplně přesně datováno není. A tak jakože, jak tehdy, ještě v érách, kdy nebyly socky, ale fungovalo třeba ICQ a podobné programy, tak oslovil prostě tu komunitu, ve které tehdy on fungoval, že by potřeboval prostě krátkodobě vypůjčit a našla se dobrá duše, která mu poslala $50. A těch $50 tehdy v jeho životní situaci, která by šla popsat jedním slušným slovem, byla v zadeli, tak mu výrazně pomohlo a v podstatě ho zachránilo od nějakých asi jiných životních pochodů, než nakonec se u něj nastaly. No a tak jako léta plynula, on tak nějak zapomněl, že by bylo dobré vrátit ty prachy zpátky. Asi jako zapomněl doopravdy, ne, že by se tomu vyhýbal cíleně, ale prostě než se z těch problémů vyhrabal, tak trvaly nějaké doby a pak prostě zapomněl. Až nedávno si vzpomněl, že by tomu člověku mohl ty peníze jakoby s poděkováním vrátit. Jenomže, to je, jak říkám, záležitost stará 25 let, možná i víc. A jak to najít, že? Tak oslovil komunitu, která tak trošku vycházela z té předchozí záležitosti, kdy kamarádili na ICQ. A dostal se tak daleko, že se dostal na webmástra toho tehdejšího projektu, na kterém jeli oni ty svoje sítě. A ten v databázích, v archivech všude možně hledal, až našel přezdívku té osoby. Napsal Deadmau5ovi, hele, není to náhodou tahle, dejme tomu třeba Máňa. A Deadmau5, ježiš jo, hned jsem si vzpomněl, jak jsem mi to napsal. No tak následně vypátrali, kde bydlí. A Deadmau5 po těch mnoha desetiletích jí ty prachy vrátil. Samozřejmě můžeme spekulovat, kolik jí dal navíc, já si myslím, že asi nějaká nula tam přibyla. Ale je to důkaz o tom, jak kdysi dávno ty komunity internetové byly semknuté a ty lidi spolu drželi. Dneska se obávám, že když napíšete, že chcete, já nevím, 5 000, ať je to až, aspoň trošku adekvátní částka, tak vám dalších 5 lidí napíše, já taky. Ale jak říkám, je to hudebník, klobouk dolů, že vůbec něco takového zveřejnil. Tak dáme jeho asi nejslavnější kousek. On pořád dělá muziku, to není třeba dodávat, ale otázka, jestli někdy trumfne úspěch té své vlastně první velké světové prvotiny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina, 3 minuty. K tomu jedna nehoda v regionu Písek, ale ne, pozor, ne ten slavný jihočeský, ale my tady v regionu taky máme Písek na Frýdecku. Tak pokud zrovna jedete přes Písek, tak v centru obce na úrovni mateřské školky osobní auto do oplocení.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Jirka a Javorský.

0: asi v každém biznise platí, nebo v každém odvětví, že pokud chcete něco dělat, tak byste o tom měli minimálně něco vědět. Pak už se časem naučíte zbytek, že jo? A přesně tohoto se asi chytla Američanka, která děla v realitách, ale to jí evidentně vůbec nejelo, protože měla milionové dluhy, americké milionové dluhy, tedy v dolarech. Tak dostala geniální nápad. Bezvědomý manžela na něho napsala několik životních pojistek. No a pak mu takhle při romantické večeři do jídla nebo do pití nakapala pětinásobně smrtelnou dávku opioidu zvaného fentanyl. A aby toho nebylo ještě málo, tak poté, co on zemřel, tak napsala knihu o truchlení. Ta kniha je sice primárně určena dětem a má jim jakoby pomáhat s tím se vyrovnat, když zemře dítěti někdo blízký. Ale shodou okolností tu knihu napsala až poté, co manžela to vypla. A teď probíhaly soudy, že jo, ona samozřejmě tvrdí, to není pravda, to je všechno spiknutí. Měli spolu tři syny, tak nikdo z těch synů se s ní pochopitelně nebaví, tak na to si stěžuje taky. Že prostě synové uvěřili té propagandě, že ona ho zabila. Tak jako pak je druhá varianta, že si tam nakapal pětkrát víc dávky fentanylu v dobré víře, on sám, že? Ale tomu asi nevěří nikdo. Tak soud se rozhodl, dostal 44 let, ale ona se hned odvolala, protože její právníci uvedli, že žena to označila jako lživé. No a chlap je mrtvý, že jo? Takže tam asi těžko něco lživého bude. To, že si to nenamíchal do koktejlu z dobré vůle sám, to asi taky je celkem jasné. A akorát to nemá ten happy end, jo? Protože skončí v base, to je jasné. Druhá strana navrhuje minimálně 100 let. A i kdyby teda jí vyšly ty prachy, tak stejně si s nima nic neužije, že jo? Protože co? Nic. Smula.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Wow, nic jiného, než tenhle ten výkřik mě napadá, když tady čtu zase další zkušenost ženy, která se nechala napálit. Ale tady normálně se divím, že jenom tak málo z ní dostali, jenom tak málo. No, jenom tak málo je v českých penězích nějakých 44 tisíc, dejme tomu, jestli počítám dobře. No prostě nějakých 1500-1600 euro. A začalo to tak, že a pravděpodobně ona našla na sociálních sítích profil, který se tvářil jako profil legendárního zpěváka slovenského Paula Habery z kapely Team. A tak si spolu před 2 lety začali psát. A Paolo byl trpělivý, tady si právě říkám, tyjo, za tu trpělivost skoro 2 roky jenom 40 něco tisíc. No, asi jeli v malé množství ve velkých kusech, jo? To se dá pochopit. Tak to začalo, že jo, nejdřív nějaké ty oťukávačky, pak to začalo být už vážnější a dokonce Paolo, pseudopalo, podotýkám samozřejmě, falešný profil, pseudopalo Habera tlačil na setkání, ale žena se styděla, což teda jí trošku, jim tedy hrálo do karet, takže probíhala dál komunikace. A pak už to začalo, víš, já tě tak strašně miluju, já bych ti chtěl koupit dárek, ale víš, potřeba bych, aby jsi tam poslala 200 euro a tam poslala 400 a takhle to nějak se to po drobných kouskách sbíralo. Samozřejmě zaslepená žena, ta se neptá, ta platí. A nakonec to dospělo do fáze, kdy jí napsal, mám pro tebe dárek, ale musíš zaplatit 600 Eček, jakože tím, že to dostaneš, že to bude napsáno pro tebe. A v zápětí na to jí kontaktovala jakási služba, počkejte, teď přesně, jak to řeknu, Tesla Delivery. A ten kurýr, který jí kontaktoval, tak jí řekl, že obdržela objednávku od Paula Habery na koupi vozidla Tesla. A to už si řekla konečně, tedy po skoro 2 letech, to je nějaké divné. Tak se obrátila na banku a banka řekla, hej, sorry, nechala jste se napálit. No jo, no, jak je ta slavná písnička od Týmu, Prievan v peňaženke, no mohl být větší samozřejmě, tady fakt to byli troškaři.
1: JJ na Fresh Radio, každý všední den od 10 do 12.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Rajva. Bezpečný

0: Domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: JJ Jirka Javor.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Jo, to určitě stojí za to, pokud nemáte co, tak doražte, rádi vás uvidíme, možná si ještě něco i odnesete a hlavně přispějete na dobrou věc. A teď zase dáme něco muziky, něco staré muziky, která mě inspirovala, a hned to spojím s otázkou, co vy na to, jo? Inspirovala mě k tomu, abych dal tuhle myšlenku dnes. Není to muzika, na které jsem vyrostl, když jsem ji jako dítě samozřejmě vnímal s lehkým zpožděním, ale je to podle mě, a já ho rovnou pustím, song, který zná úplně každý, kdo zažil osmdesátky. Jo, to je ono.

Asi znáte, že jo? Mě tady výjimečně nejde až tak o ten song, ale spíše o zpěvačku, která byla a stále je součástí téhleté bandy, která mimochodem si říká Man Without Hats, kanadsko-ruská formace, která tehdy vznikla na přelomu 70. nebo před přelomem ještě vlastně. Tohle je jejich největší a řekl bych asi jediný velký světový hity, když muziku dělali v Kanadě, byli celkem úspěšní. A oni stále fungují, jo? A teď se dostávám k podstatě věci. Zpěvačka, která je v tomhletom projektu celou dobu, Sahara, mimochodem si se jmenuje, jak se s ním jménem, tak před několika měsíci začala používat sociální sítě. A když si uvědomíme, že teda dámě už v té době bylo kolem 20, když začínali, takže dneska už se pohybuje někde kolem 70, nelí více let, nevím přesně. A teď podstata, kam směřuji. Začala před několika měsíci používat sociální sítě. A samozřejmě, jako spousta jiných žen, na všechno dává filtry, takže na těch sítích vypadá tak na 20. A to možná ještě přeháním, tam pak vypadá jako že nějaká náctka. Je to v tom světě fandů téhle kapely taková afera, že normálně je za to těžce zhazují, protože někteří tam z legrace psali, možná to někteří mysleli vážně, jako hej, vy máte novou zpěvačku, mladou, dobrou. Tak bych se vás, naši milí posluchači, zeptal, jaký máte názor na to, když se používají ty ksichtové filtry, kdy tam 120-letý Javorský vypadá třeba napadne. Já to nepoužívám, jo? Já vím proč, já prostě jsem hrdý na to, že vypadám staře a škaredě, ale pochopitelně to je pohled nás mužů, ženy to vnímají jinak. Tak co používá, anebo takhle, zeptejme se všech, používáte filtry, když dáváte na sociální sítě příspěvky? Takové ty omlazující, ať jsem konkrétní. Flash! Hrajeme

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
1: Kontaktujte pulari.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

No, mám tady nějaké ohlasy. Jak se tak trošku, a říkal jsem si, jestli pak napíše nějaká žena. Samozřejmě, že ne. Tak pánové si tady z toho udělali volný styl. Tak třeba, jo. Zdravím. Žádné filtry nepoužívám, nevidím k tomu, kde to pokračuje. Tady, nevidím k tomu důvod, vůbec důvod ve 35 letech, ani v dalších letech. Myslím si, že je to spíše záležitost ženských. Ano, je. Další, ten je takový, jakože celkem vtipný. Omlazující filtry a pot ne, ale z letní dovolené jsme jako rodina snad jednu měli jenom jednu normální fotku. A zrovna na ní jsem měl v plavkách tak nechutně nafouklé břicho, že jsem ho přes ajíčko trošku stáhnul, abych to ostatním neskazil. Hezká výmluva. Ale tak jasně, já to chápu, na co chodí do posiloven. Máme Photoshop, že? A ještě jsem si tady vybral jeden, ten je stručný, ale výstižný. Ahoj, filtry dávám do auta, jinde jsou zbytečné. Hele, náš nejmenovaný kolega Aleš Vruna by ti řekl, a nejsou zbytečné i v těch autech?

0: jenom tak přemýšlím, kolik reálných slov je tady v tomhletom songu, jestli 30, víc ne. A vidíte, i to stačí. Stačí vydávat nějaké zvuky Aiko, Aiko, Iko a podobně a hned je z toho hit. No, jak jednoduše to dneska jde.
1: Doprava?
2: Doprava.
0: Tak, jdeme na ten správný čudlík, to znamená tady.
2: Doprava.
0: A stav na cestách je veskrze pozitivní, nic nového nepřibylo, tak jenom zopakuju, že na Frýdecku v Písku, podotýkám ještě jednou na Frýdeckém Písku, no to nezní moc dobře, v Písku, který je v okrese Frýdek Místek, se řeší nehoda osobního auta do oplocení v centru obce. A ještě přidám jedno upozornění, pokud zrovna teď míříte po Rudné a chcete najet na dálnici, tak na tom nájezdu na Velkém Kruháči na dálnici se dneska uklíří zase jeden pruh. A měl by to být pravý jízdní pruh, takže to tam je zúženo do jednoho pruhu a v těch pruzích se prostě nestratíte určitě. Tak dávejte pozor, hlavně ať dojedete všude tam, kam chcete.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava až

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha, drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
1: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Siesta.
6: Siesta. Siesta. Siesta.

0: like this. Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Ano, je to tak, nemáme sice první středu v měsíci, ale pana primátora tady máme živě ve studiu, takže přeju krásné už odpoledne.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: My jsme vás očekávali minulý týden, ale vy jste se už dopředu omlouval, protože jste byl na drobném zákroku. Chcete k tomu něco dodat ještě?
2: Tak líbila se mi ta úvodní klauzule, že mě tu máte dneska živě, protože si troufnu říct, že to je teďka opravdu jako autentické. Tak střihl jsem si operaci, která všichni říkají, že je banální, neumím to posoudit, no nebudu to jako dramatizovat, vytáhli mi žlučník, takže tím se omlouvám, minulou středu jsem nemohl, protože to byl zrovna ten den, kdy jsem v tom špitále ležel. Zajímavá zkušenost, musím říci, že ve svém mladém věku jsem neříkal, že se mi něco takového může stát, takže doporučení všem, žijte zdravě, ať se tady tomuhle z tomu vyhnete, a samozřejmě využiju toho, že tady jsem, a pokud nás někdo poslouchá z personálu městské nemocnice, kde jsem teda byl, tak bych jim chtěl všem poděkovat a musím říct, že samozřejmě ta nemocnice je naše, je městská, já ji znám dobře, ale vidět to, jak to opravdu funguje zevnitř i z pohledu pacienta, je zajímavé.
1: Jste se obětoval,
2: ale... A je to fakt jako dobře seřízený stroj, takže fakt jako velká pochvála všem, co tam pracují, protože fakt za mě dobrá práce.
1: Vlastně po žlučníku ani nemůžete pochválit jídlo, nebo dali vám něco kromě přísné diety na ochutnání?
2: No, tak samozřejmě nemocniční strava je jako velké téma, vždycky se to jako hodně řeší. Tady musím říci, že vlastně máme teďka kuchyni jakoby s novým provozovatelem a je vlastně jakoby poměrně dobře hodnocená. Já samozřejmě jsem měl takový zákrok, že jsem si to úplně neužil, protože jsem dostal suchary a přesnídávku, ale věřím, že tam všem chutná.
1: Výborně, no jsme rádi, že jste tady a za chvíli témata, která nás zajímají, určitě nevynecháme dopravu, ale přijdou i další.
0: House na

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Ano, je to tak. A dnes možná budeme mít zase po čase dobré zprávy, které se týkají dopravy, na což v Ostravě nejsme úplně zvyklí, ale myslím, že to můžeme znovu zopakovat, ty zásadní novinky posledního týdne.
2: Tak máme dobré zprávy. Samozřejmě všichni víme, že ta situace tady jako není úplně jednoduchá. Zase musím říct, že za ne úplně všechno může město, protože tady probíhají velké stavby státu, které se ale objektivně fakt musí udělat. Tak všichni už postřehli, že se po Místecké jezdí v čtyřech pruzích, což samozřejmě jakoby zrušilo ty zácpy a ten kolaps, který tady byl každou ranní špičku ve směru Rýžního města od Frýdku Místku. Takže tohle to už máme za sebou, ale teď nás čeká, myslím, jako další velký milník, a to vlastně zítra, ne pozítří. V pátek, kdy se otevřou frýdlanské mosty pro vjezd, ano, když se otevřou sláci přehled, co je za dny, když se otevřou frýdlanské mosty ve směru z centra a vlastně jako skončí ten kolaps, který vždycky ve špičku na výjezdu z centra je, takže tohle to opravdu hodně uleví a podle informací, které zatím máme z ŘSD, to vypadá, že v neděli by se měla otevřít i Rudná u Hornbachu, takže opravdu ty tři velké dopravní pasti, které tady byly, tak vlastně jakoby už nebudou, takže určitě to pomůže k tomu, že se ta doprava jako zase zlepší a zrychlí.
1: Je na obzoru něco dalšího výrazného, co by nám to časem zase mělo nějak komplikovat, nebo zatím je relativně klid a spíš dobíhají ty stavby?
2: Tak samozřejmě doběhne ještě, a to mě tam samotného štve, protože má ta stavba zpoždění, je Rudná přes vlastně Polaneckou, ale měla by jakoby vlastně během měsíce dvou být taky hotová. Ale co teďka jako je nepříjemnost a bude to nepříjemné ze strany příjezdu od Prajské, a my už jsme to jakoby avizovali a vlastně už tam přestali jezdit tramvaje, tak je myší díra na Hlučínské. Teďka se tam ještě dá projet autem, ale vlastně během měsíce se tam stopne automobilová doprava, takže ty objízdné trasy ve směru od Prajské budou buď přes Hrušov, teda přes Skoblov, pardon, a nebo potom normálně jako přejedete přes most, přes Odru a budete muset doprava na Slovenskou a tlačit se do města po Místecké, nebude se dát projet po Hlučínské. Je to vlastně rekonstrukce mostu Správy železnic, který je starý 80 let. Co mě teda překvapilo, musím říct i mě, protože jsme se bavili o tom, jestli se to nedá dělat nějak jinak, jakoby jestli by se tam ten provoz nedal udržet, nedal po tom mostě fakt denně přejede přes 300 vlaků. Jo, což je fakt jako velké číslo, to ani nás nenapadlo, a je 80 let starý, takže opravit se musí. No.
1: Tak už je to na čase. No ale tak my řidiči jsme už zvyklí improvizovat, takže
2: pořád je to krásné proti jiným velkým městům, pro boha. Máme tady kolony, já to jako beru. Samozřejmě je to časté téma debat v Ostravě, ale zase na druhou stranu a ruku na srdce, netrvají víc než 10-15 minut. Zkuste se projet ve špičku po Brně, po Praze. Přesně. To je prostě úplně jiný level, takže trošičku velké město.
0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí, a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Už jsme dnes mluvili o dopravě, další důležité téma, které většinou nevynecháme, jsou nové stavby, rekonstrukce a obecně takový ten rozvoj Ostravy, tak

0: Co v rámci toho můžeme zmínit právě dnes?
1: Tak z okolností včera bylo zastupitelstvo a řekl bych dvě velmi zajímavé věci, které jako budou určitě rezonovat společnosti. První z nich je, že zkoušíme další pokus k tomu, aby se opravila vlastně ta bývalá budova, co navazuje na Ostravici textilii, což je vlastně takový ten dneska opuštěný komplex proti hotelu Palac. Takže jsme majiteli opravdu prodali nějaké související pozemky tak, aby mohl realizovat svůj záměr a přestavět to na bytový komplex. Mm-hmm. Takže věřím, že tohle by mohlo v horizontu několika let dopadnout.
0: Nemá to být i parkování? Nějaké
1: má tam být samozřejmě i parkování a to byl vlastně ten problém, my jsme mu potřebovali uvolnit nějakou parkovací kapacitu, aby on tam ty byty mohl v tom postavit. Mm-hmm. Takže tohle se jako stalo včera, takže věřím, že to nabere správný směr, ale co bude zajímat určitě všechny lidi na Ostravě jihu a v Hrabůvce zejména, tak vlastně chystá se velká konverze toho domu Hrůzy, hotelového domu Hlubina, který je vlastně skoro na náměstí Ostravy jihu. Mělo by tam vzniknout opravdu 200 bytů a z tohle mám obrovskou radost, protože to dneska prostě to, co tam je, tak víme, že je jako fakt zdrojem jako všechny dobrých věcí, které se v té lokalitě dějou a že ti lidé, kteří tam bydlí, tak tohle to jako fakt čekali jako na smilování. Takže z tohle mám radost. Myslím si, že ty práce začnou poměrně brzy. Už v letošním roce dojde určitě k vyklízení toho hotelového domu, takže mám z toho radost.
0: Mm-hmm. Ještě bychom možná mohli zmínit tu budovu, která je naproti divadla Antonína Dvořáka, takový ten historický komplex, kde se
1: hotelu
0: má...
1: Palác.
0: No, ale ještě, kdo tam byl bývalý Metasport? Ta...
1: No to je ona, to jsme ono. Se bavili, vedle Ostravy si textilie, to je ono, to je to, co jsme se bavili, Metasport, ano,
0: tak
1: bývalá banka.
0: Upřesnili, výborně, takže za chvíli pokračujeme, naším hostem je primátor Ostravy Jan Dohnal.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Tak pojďme od dopravy a taky nových staveb a rekonstrukcí zase k tématu, které je nám blízké, a to je sport. Pojďme začít tím aktuálním, protože kdo projížděl dnes kolem Dolních Vítkovic, tak už viděl, jak se staví tribuny na další ročník toho světového beach volejbalového turnaje. Máme nějaké aktuality?
2: Určitě, z okolností dneska byla tisková konference, kde se představili novinky letošního turnaje. Za mě je to skvělá akce, která Ostravu fakt jako prezentuje do celého světa a v té volejbalové komunitě určitě hodně rezonuje. Já bych chtěl jenom říci, že jsme opravdu, ať to všichni slyší, mezi 16 vlastně elitních jako turnajů na celém světě, a Ostrava je v sérii vlastně někde mezi Rio de Janeirem a Los Angeles, což jako nezní úplně blbě. To znamená, že fakt všichni nejlepší beach volejbalisti na světě tady prostě budou. A budou tady poslední týden v květnu. Já se na to těším. Ty novinky jsou několikero. Já bych řekl, že všichni určitě ocení, protože ten turnaj už je fakt vyprodaný na pátek, sobotu, neděli, že vlastně dojde ke zvětšení kapacity té hlavní tribuny. Dodělali se tam trošičku ty rohy, které tam vždycky chyběly. Takže na tu hlavní tribunu, na ten hlavní kurt vlastně vejde více lidí, ale přidává se celý jeden další, ještě další kurt, takže vlastně těch zápasů bude podstatně více, i více těch týmů, a nám nezbývá teďka, než si to všichni pořádně užít a samozřejmě hnát naše dopředu, no, takže těším se, že třeba i nějaké medaile urveme.
1: Výborně, no a teď pojďme k tomu, co nás trošku děsí, a to je aktuální situace Baníku Ostrava ve fotbalové soutěži. Tak co, pane primátore, jak to odhadujete, nebo jak to...
2: Je to klišé, ale věřím, že se udrží samozřejmě. Jo. Je to opravdu velké téma, které v Ostravě jako hodně rezonuje, hodně se to řeší.
1: No, už se vlastně objevují i ty otázky na to, jestli to nějak může třeba ohrozit nebo změnit pohled na tu plánovanou rekonstrukci bazalů.
2: Samozřejmě i já ty dotazy dostávám jako v zásadě denodenně dneska. Tady ale musím všechny příznivce toho nového stadionu uklidnit, že fakt ne. Opravdu, když stavíte stadion, já si troufnu říct někde přes 2 miliardy, tak to je stavba, jako která se dlouho připravuje, která se plánuje na dlouho. Je to stavba, která bude symbolem Ostravy na dalších možná 50-100 let. A opravdu ta investice nemůže podléhat jakýmkoliv výkyvům momentálním formy, která prostě v Baníku je. Mm-hmm. Takže vůbec si nepřipouštíme, že by se ta stavba přibrzdila, zastavila. Ona už ani nejde konec konců, protože těch kroků už bylo učiněno tolik, že už vlastně jsou v tom dneska utopené i obrovské peníze, a prostě město tuhle tu stavbu bude pokračovat a plánovat, jako by se vlastně nic nedělo, a prostě musíme věřit, že Baník nespadne, a pokud spadne, takže se rychle dostane zase zpátky. No.
1: Přesně tak. No a ještě nás čeká taky zítra začátek hokejového šampionátu. Na to budete sledovat?
2: Budu sledovat, těším se na to, a samozřejmě taková ta dobrá zpráva pro fanoušky v Ostravě, a držme si palce, pokud by se čeští hokejisté dostali do semifinále a do finále, což je ten vlastně poslední víkend v mistrovství světa, tak bychom chtěli zase na Masarykově náměstí udělat fanzónu, postavit tam velkoplošnou obrazovku, aby jsme si to všichni užili, takže držme našim hokejistům pěsti a těším se na to, že postoupíme do semifinále, budeme hrát do medaile a že to společně oslavíme na Masarykáči. Siesta.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Tak ještě máme jeden vstup v rámci naší hodiny s primátorem Janem Dohnalem. My jsme ještě chtěli pozvat na jednu zajímavou hudební akci a pak taky jedna dobrá zpráva, kterou mají a zažívají teď hasiči. Tak pojďme nejprve na tu hudbu.
2: Tak Ostrava se chystá udělat velký hudební experiment a myslím si, že to bude fakt jako zajímavé. Bude to v neděli a v pondělí. Budeme hrát Mahlera, 8. symfonii, a ta unikátnost spočívá v tom, že na to, aby jsme to dokázali v tom trojhalí zahrát, tak se sejde vlastně 600 hudebníků, kdy zhruba polovina z nich nejsou profesionálové, takže si myslím, že to bude opravdu jako zajímavý počin.
1: Oni v tom počtu asi ani nemůžou nějak hodně trénovat, ne?
2: Oni se poprvé všichni vlastně jako uvidí den předem a bude tam pouze jedna generálka, takže fakt jako je to opravdu logistická operace, se na to zvědaví, ale je to opravdu unikátní projekt a já věřím, že pokud se to povede, a věřím, že jo, tak to zase bude něco, o čem se bude hodně dlouho mluvit, jo, protože tohle to má samozřejmě velký impact zas do té komunity, která je kolem kultury, vážné hudby. Ale teď myslím velký impact, tak o tom se opravdu bude mluvit ve Vídni a po celé Evropě. Jo. Takže je to fakt jako zajímavá velká věc. Jsem rád, že jsme do toho šli a těším se na to. No. Musím říct, že to bude fakt zajímavá věc.
1: No a ještě jsme chtěli zmínit jednu pozitivní zprávu, která se týká upgradeu hasičské techniky a vozového parku.
2: Je to tak, Ostrava vždycky, protože my máme dneska kromě profesionálních hasičů, tak máme na území města 22 dobrovolných sborů. A vždycky se tady historicky kupovalo jedno hasičské auto jakoby ročně v rámci nějaké obměny. Když jsem se stal primátorem, tak jsme to trošičku zrychlili a vlastně jsme během 2 let koupili těch aut 14, v letošním roce se jich dodá 7, o 4 už tady jsou a vlastně v tomto roce se bude dát říct, že ostravští dobrovolní hasiči už nebudou mít takové ty staré liasky, škodovky a tatrovky z těch 60., 70., 80. let, protože my jsme fakt jako dneska měli ještě šílené exempláře. Takže opravdu myslím si, že si to ti dobrovolní hasiči zaslouží. Konec konců už dostali nové služebny, podporujeme ve vybavení, ještě nám nějaké zbrojnice teda chybí dostavět, ale prostě je to důležité, protože oni tady dneska odvádějí neskutečnou práci zadarmo, je to třeba tak říct, jsou to prostě dobrovolní hasiči, tak si za mě zaslouží, aby se ten vozový park jakoby obměnil. No a zase nám to umožní ty naše staré tatrovky, které jsou už dneska těch 40 let staré, zase posunout dál, takže děláme radost zase třeba dobrovolným hasičům někde v nějakých venkovských oblastech kolem Ostravy.
1: Tam to ještě
2: nějakou chvilku poslouží.
1: Tak děkujeme za návštěvu, dáme zase synchronizaci, pokud to bude možné, tak vás rádi přivítáme v éteru Fresh Radio 1. červnovou středu.
2: Zkusím se sirénama dorazit.
1: Neplánujte si žádné zákroky, ani ty neplánované.
2: Teďka 20 let nechci vidět doktora, nic vezlím.
1: Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit příště. Jan Dohnal, primátor Ostravy.
2: Taky pěkné odpoledne, děkuju.
1: Naschle.
0: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte pulari.cz.
13: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Tak tohle byl výborný Alvaro Soler u nás na Freshi. Máme jednu minutu, vlastně už dvě po třinácté.
1: Doprava.
0: No a i když jsem pečlivě studoval všechny dopravní servery, tak zatím aktuálně v tuhle chvíli nejsou hlášeny žádné dopravní nehody ani komplikace, což je dobře, kdybyste náhodou na něco narazili vy, tak určitě můžete napsat 77 337 136. No a za chvíli si budeme povídat o jedné zajímavé akci, na kterou jsme vás už zvali, bude to v Golf Parku Lhotka u Ostravy a bude to na konci května, tak si počkejte.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Letní rande. Stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Siesta. Siesta. Siesta.

0: Luis Capaldi a Before You Go posloucháte Fresh. Dnes tady máme dalšího hosta. Tentokrát to má, bude Petr Konečný, majitel golfparku Lhotka u Ostravy. Já vás vítám na Fresh rádiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My vás tady nemáme náhodou, protože tuhle neděli měla být akce Family Day a my schválně používáme ten minulý čas, protože kvůli počasí se tahle akce, o které se teď budeme bavit, ve vysílání bude přesouvat na 31. května. Říkám to správně?
1: Je to naprosto správně. Rozhodli jsme se zrovna dneska, protože řada lidí nám volala, jestli teda to bude vůbec, protože jednalo se o turnaj v Advention Golfu jako prioritně, takže ti lidi se hlásili, ale a najednou se říkali, že bude pršet, takže co s tím?
0: Byla by to asi škoda, protože rodiče, kteří půjdou s dětmi, určitě budou radši, když to bude za teplého počasí a vlastně bude to už těsně před dnem dětí, což je takové hezké, no. Dá se toho spojit. Tak co si máme představit pod programem na akci Family Day v golfparku Lhotka u Ostravy? Co jsou takové ty hlavní taháky?
1: Tak ten základní věc je ten turnaj v tom Adventure Golfu. Letos my jsme už ho pořádali několikrát, ale letos ho pořádáme bez profesionálu, protože oni nám to vždycky vyfoukli. Jo? Takže jsme se rozhodli, že je nepozvem a že profesionál necháme doma a budou hrát jenom amatéři, tak tím pádem mají šanci všichni, jako i takový, co přijel s dětma jenom.
0: Takže prostě i někdo, kdo vůbec nehraje golf, si to může přijít zkusit a zúčastnit se.
1: Ano, u nás chodí těch o víkendu chodí spousta hrát a jsou to mladí lidi nebo starší s dětma a tak dále. Takže každý, kdo si tam trénuje, chodí si tam zahrát, si to může zahrát a má šanci vyhrat. A
0: zajímavé. Rodiče se budou určitě zajímat o to, co jste připravili na tuhle akci, která znovu zdůrazňuji bude 31. května pro děti.
1: No tak kromě toho programu, který jsme měli naplánovaný teď na to, tak budeme ho mít jako to, ten sám, ale jako to samé, co jsme měli tady v plánu.
0: Tak pojďme takže, to vzít takže, konkrétně.
1: Takže určitě, co tam budou, tak měli jsme tam hasiče, domluvené, takže tam budou něco hasit.
0: Kásky,
1: měli jsme tam zvířata, takže takové zvířecí zoo, tak jako malé pro nejmenší děcka a takhle. Určitě máme tam tlapkovou patrolu, teda, jako bez toho by to nemohlo být, že jo, pro děti.
0: Ano, pro děti základ.
1: určitě. No a pak je tam samozřejmě točená zmrzlina, různé další věci. I pro ty soutěžící, i v té ceně už mají nějaké občerstvení, nějaké jídlo a takové. A samozřejmě výborné ceny. No a chceme právě proto, že je to poslední asi neděle před den dětí, který je v pondělí, tak chceme to ještě doplnit o zajímavé věci, které samozřejmě teď budeme dolaďovat ještě.
0: Výborně, tak my si další detaily o téhle hezké akci řekneme už za chvíli. Naším hostem je majitel golfparku Lhotka Petr Konečný. Zůstaňte na Freshi. Fresh
2: track, fresh track. Novinka na Fresh rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh track.

0: Na Freši je siesta s naším hostem a teď taky Olivia Rodrigo a tenhle úžasný hit. My se bavíme s Petrem Konečným, což je majitel golfparku Lhotka, o akci, která se tam chystá, která bude i s Fresh Rádiem. Tak já jenom zopakuju, že tam vlastně bude velký family day, který měl být tuhle neděli, a znovu to připomínáme kvůli počasí a nízkým teplotám, to přesouváme na 31. května, tedy před den dětí na tu neděli. Tak my už jsme zmiňovali, že pro děti tam bude minizo, poníci, skákací hra, tlapková patrola, spousta dobré zmrzliny a přehlídka hasičské techniky a další věci. Co si na vaší akci můžou užít rodiče neboli dospěláci?
1: Tak u nás jako zpěláci si to užijou, protože když nevemu jenom ten sport, kdyby mohli hrát s těma dětma samozřejmě, tak si můžou, máme tam uzené maso, žebra, grillujeme, budou tam další takové mňámky samé, ale mimo jiné si můžou zahrát soutěžu v patování na našem devítijamkovém patovacím greenu, tak si to můžou vyzkoušet.
0: Pojďme jim to trošku ještě přiblížit pro ty, kteří třeba nikdy nebyli na golfu. Já vím, co je patování, ale pro naše posluchače.
1: No tak hůl, která je vlastně totožná s tou holí, s kterou hrajou ten adventure golf, víceméně můžou použít stejnou hůl a snaží se pokud možno jednou ranou dostat míček do jamky.
0: Na co nejmenší počet
1: ran. Na co nejmenší počet ran, přesně tak. No, takže.
0: Tak tohle tam budete zkoušet, možná, že vlastně bude vaším soupeřem, že někdo z moderátorů našeho rádia, protože my tam budeme taky a budeme tam i živě vysílat z toho golfu s naším žlutým legendárním vysílacím studiem. Tak to se těším. Musíme se obecně na ty soutěže nějak registrovat?
1: Tak určitě my na ten turnaj je důležité se registrovat, že máme omezený počet dvojic, aby jsme tam vešli na to hřiště, tak určitě je to dobré, my máme na stránkách, najdete i přihlášky a takovéhle věci. V současné době je tam větší půlka, jako ještě, ale ještě furt máme nějaké kapacitu, protože lidi se fakt trochu, ještě trošku báli už.
0: Jasně. Tehdy. Tak pojďme ještě zmínit ty webové stránky.
1: Tak my máme www.golfparhotka.cz, což je vlastně již dost dlouho.
0: Perfektní. Doporučuji posluchačům, podívejte se, protože my pro vás budeme mít i soutěž o vstupenky na jednu zajímavou akci a o tom si řekneme víc za chvilku.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Novinky na Fresh Radio.
6: Fresh Radio.

0: Jste na Freši, ladíte siestu a my si povídáme s Petrem Konečným, majitelem golfparku Lhotka. Říkali jsme, že bude Family Day, to už jste si určitě poznačili i do vašich kalendářů, že to bude 31. května, akce, na které budou i moderátoři Fresh Rádia a určitě i vy s vašimi dětmi. Ale my jsme teď vymysleli jednu hezkou věc, protože vy tam chystáte ještě jednu z dalších blízkých akcí, což bude 5. června. Vandráci, Liška a Révaj na ostrově Lidoedu. Pojďte nás trošku pozvat na to, co se u vás bude dít.
1: No, tak ono je to tak, že já jsem ten film viděl a líbilo se mi to, tak jsem si říkal, proč by nemohli přijet k nám do Ostravy, když už tam párkrát už byli, tak jsem si říkal, že bychom je pozvali a vlastně oni přijedou toho 5.6. A protože oni, to promítání vlastně je, musí až být ještě večer, tak oni vlastně ten program začne až kolem 21 nebo takhle.
0: Mm-hmm, protože to bude vlastně venku, že?
1: A bude se promítat a bude to, tak aby byla trošku tma. No ale samozřejmě bylo by to blbý, kdyby si lidi zaplatili vstupné a my bychom jim řekli tady 2 hodiny nebo hodina. Takže jsme řekli, že uděláme už od 18. program. Takže bude mít možnost, ten, kdo bude mít vstupenky, může zdarma si hrát adventure golf, může si vyzkoušet různé jiné věci a jsem pochopitelně k tomu bude občerstvení, pivo a tak dále.
0: Tak přátelé, kdybyste na tuhle akci chtěli jít z lístky, které vám teď můžeme věnovat, máme tady 2 lístky, tak vám dáme nějaký jednoduchý úkol. Podívejte se na stránky Golf Parku Lhotka a napište nám, jaké jubileum bude slavit vlastně Golf Park Lhotka. To je vlastně věc, která souvisí i s tou akcí 31. května. Pište na 773371036. Chcete k tomu ještě něco dodat?
1: Že to bylo přesně 13. května.
0: 13. května. A neříkejme ten rok, to už necháme na vás. Výherce, ten nejrychlejší, potom dostane 2 lístky na Vandráky. Pavel Liška, Jan Révaj, nejenom mediálně známé tváře, ale taky vášniví cestovatelé a ostrov Lidoedů bude určitě velmi zajímavým počinem. Tak pište! Siesta.

0: pasta. Taneční klasika Black Machine a How G, a my tady v tuhle chvíli završíme to naše povídání. My jsme vám před chviličkou dali úkol, protože jsme říkali, že v Golf Parku Lhotka bude 5. června speciální večer s cestovatelskou besedou Vandráci pánů Lišky a Révaje s podtitulem Na ostrově lidojedu, a chtěli jsme po vás, abyste se podívali na stránky Golf Parku Lhotka, abyste zjistili, jak dlouho vlastně tenhle areál je a kolik bude slavit. Pojďme říct, že jsme vám to trošku zkomplikovali, protože na těch stránkách to tak úplně není, ale spolehli jsme, že využijete třeba ChatGPT. Jaká je správná odpověď?
1: No tak správná odpověď je 10 let a jeden den.
0: 10 let a jeden den, ale budete se divit, protože nám tady přímo napsal nejrychlejší z vás posluchač, který se jmenuje Karel, který opravdu píše zdravíčko, 10 let a jeden den, a je to takový i se srdíčkem. Takže Karlovi gratulujeme. Máš u nás, Karle, lístky na tuhle akci, která bude 5.6. Liška a Révaj Vandráci na ostrově Lidojedu. Tak my ještě znovu zopakujeme, že ta akce, na kterou vás veme, je Family Day, který bude 31. května. Bude určitě už hezky. Bude
1: určitě.
0: Teplo. To už je objednáno, ne?
1: No, dneska, my jsme jim psali hned jako dopis, a že to chceme, ale nevím, jestli to dojde.
0: Takže určitě si udělejte čas i s rodinou, ať už hrajete golf, nebo si chcete jenom užít poníky, skákací hrady, tlapkovou patrolu, dobrou zmrzlinu a skvělý catering, který tam bude. Ještě něco, co byste chtěl dodat závěrem?
1: No tak já si myslím, že hlavně dobrá nálada a pohoda. Mm-hmm. Odpočinout si hlavně tam v areálu, kde nejsou žádné auta, ano. Kde nejsou žádné domy, je klid.
0: Jenom zeleno, příroda, krás. Golf. Tak jo, my děkujeme. Ještě připomenu taky, že na akci 5.6. si můžete kupovat lístky v předprodeji na Ticket portálu. No ale jinak se na všechny těšíme i s naším žlutým vysílacím autem 31. Znovu zdůrazňuje to místo téhle neděle, kdy to mělo být původně, ale bude škaredě. Tak i pro větší radost dětí se to přesouvá na 31. května Golf Park Lhotka i s Fresh Rádiem a s našimi moderátory. Tak jo, pane Koneční, děkujeme za návštěvu, ať se daří, a těšíme se poslední květnový den u vás.
1: No já taky děkuju za pozvání a já se taky na vás těším, protože abych tam nebyl, že jo.
0: Vyzkoušíme patování. Tak jo, mějte se a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
3: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
2: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: jste na Freši krátce před 14. hodinou. Zítra už se jenom jednou vyspíme a bude hokejové mistrovství světa. Včera jsem doma trošku rozčílil partnerku, že máme dítě na školce v přírodě, tak jsem říkal, no ještě se jednou vyspíme, ona a vrátí se malý domů. Říkám, ne, a bude hokej. Tak to se taky stane. Těším se na to fandění. Podíváme se na dopravu a pak už rychlá rota. Marek s Mikaelou ready za chvíli na Freši.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak zase máme dobré zprávy, protože aktuálně nejsou žádné komplikace. Důležitá dobrá zpráva, která uleví provozu v centru. Od zítřejšího dne by se měly otevřít frýdlantské mosty ve směru z centra na Porubu. Tak uvidíme, jak to odlehčí provozu třeba na Českobratrské a dalších vytížených komunikacích. Já vám přeju hezké odpoledne, rychlá rota už je tady, takže za chvíli Marek s Mikaelou v éteru na Freši.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
8: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Nevím, jestli to tam slyšíš, ale tam slyším ahoj, ahoj. To bychom taky mohli zaspívat. Taky,
1: ahoj, ne? Ahoj? Mm-hmm. Jak udláme song jako ahoj, ahoj?
0: No, my dva. Já myslím, že všichni budou velmi rádi.
1: Úplně, no. Já myslím, že jim zničíme den, jenom to uslyší první tři tóny z toho.
0: No, tak vítejte na Rychlé rotě v odpoledním vysílání. Čau, nazdar.
1: Hezké odpoledne.
2: Dab FM anebo apka.

0: Italo Disco si dneska dáme, ale také odpolední vysílání Rychlé raty Marka a Mikaely. Je čtvrtek 14. května a 14.11.
1: Hezké odpoledne i ode mě, ale musím říct, že ty si umíš vybrat jakože písničku. Víš, co tam zpívali?
0: Nevím, no, já neumím italsky.
1: Že jsi krasavica. Tam
0: Radost pohledět!
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Já nevím, vzpomínáš si včera, když jsme se tady bavili o těch hoaxech a o těch nepravdivých zprávách a dalších věcech, jak jsem tam vytáhnul jednu zprávu, která je úplně nesmyslná?
1: Jo, včera nám taky potom poslali posluchači ještě nějakou takovou podobnou.
0: Ono to pokračuje, tenhle ten trend, a dneska, dobře poslouchej, jo, hantavirus si nevybírá, varuje pan profesor Prymula, jo, už to vytáhli dokonce jméno bývalého politika. Nakazit se podle něj můžete i ve staré garáži v Česku. Jak tomu asi nemám co říct, ale mně se tady k tomu líbí ty komentáře. Zdeňka napsala, ještě že nemám garáž. A potom Václav tady napsal, já mám, ale nebudu do ní pro jistotu chodit.
1: A co budou dělat ti, co tam mají různé garážovky ukryté?
0: Já nevím.
1: To je prekérka zase.
0: V každém koutě hantavirus. Konec světa.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
11: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
12: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, ano. Máme čtvrtek, to znamená, hledáme čtvrtého člověka, kterého zařadíme do naší sbírky pěti lidí ve finále, kdy zítra budeme losovat toho šťastného výherce, který vyhraje 2000 korun kam?
2: Do Hokus Pokus Vinný bar.
1: Perfektní. Jdeme na tu otázku, jo?
2: Zákeřnou, doufám.
1: Zákeřnou, samozřejmě zákeřnou, ale lidi,

0: berte rozum do hrsti. Je pravda anebo lež, že hantavirus můžete chytit v garáži? WhatsApp 77337136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pravda nebo lež?
1: Těžké to bylo dneska, opravdu těžké, ale bohužel je to pravda.
2: Je to pravda, protože tak to už máte dobře nastudováno, že to přenáší myši, potkaní, veškerá taková ta u některých havěť, někteří se jí dost bojí, když vidí myší ocásek. A tím pádem mají toto je možné, no. Tak dělejme si z toho legraci zase, že? Ať můžeme chodit za pár dnů, týdnů s rouškama. To tady dlouho nebylo, já si myslím, že jako to tady dlouho nebylo.
1: Já myslím, že roušky budou teprve začátek, jo, abychom nechodili s kyslíkovýma přístrojema do cítě na zádech.
2: Třeba.
1: Hele, máme tam tady ty správné odpovědi nějaké?
2: Máme tady spoustu hlasovek, já je musím některé pustit, protože stály za to. Hele.
1: Tak to zkus.
2: Počkej, teď.
3: Ahoj, je to Lež, maximálně tam můžu najít nějakou varnu.
1: Super, týtě. Typická Ostrava, ano, děkujem.
2: pak jedeme dál, hele, třeba tady.
4: Jasně, že je to lež.
2: No, není právě. Jak další?
5: Tak jasně, že když to říká Primula, tak to je svaté.
1: Přesně.
2: A vítěznou teda tady máme, počkej, já se k ní tady dopátrám, už to máme.
6: Čaute, je to totální kravina, ale bohužel je to tak.
1: Bohužel je to tak.
6: Čau.
2: No, Martě, tak postupuješ. 9-3-0 koncové číslo, my ti gratulujeme.
1: Gratulujeme a zítra se teda rozhodne.
2: Zítra, máme tam jednu ženu, tři muže, tak zítra, hele, holky, hecněte se zítra.
1: Holky, vstávat, jo?
2: Vstávat.
0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: si v Ostravě přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: And the only prescription is more cowbell.
0: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Thank you.

0: No v další hodince nás čeká zase soutěž, milí zlatí. A víte o co? O lístky na Midiraby do baráku.
1: To znamená, že je čtvrtek a ty máš svoji regeneraci.
0: Já mám svoji regeneraci, ano, ano, je to tak, dobře to říkáš. A víš, kde se ten barák taky třeba nachází?
1: Jasně, všude kolem je barák, tady je barák, z okna vidím barák, všude je barák. Ale ten hlavní barák, o kterém mluvíš, tak ten se nachází na Fignerové ulici.
0: A ty už se tak krásně naučil, já tě chválím, Marečko.
1: Děkuji ti.

0: Doprava. Doprava.
1: S dopravními nehodami se nyní roztrhl pytel. Naštěstí nejsou všichni tady u nás v Ostravě, ale dávejte si pozor, v ulici Československé armády v Kopřivnici, tam je bohužel sražený cyklista osobním automobilem, jsou tam lidé na vozovce, je to kousek od Kauflandu, takže prosím, velký pozor. Další nehoda podobného typu, tentokrát v ulici Nádražní, ale v Opavě, osobní automobil a chodec, taktéž tam jsou lidé na vozovce, prosím opatrně. V Opavě, v Hlučínské, tam jsou dva osobní automobily v sobě, tam je to naštěstí bez zranění, ale i tak opatrně. No a u nás tady na Svinově v ulici Manesmanová, dva osobní automobily, průjezd se zvýšenou opatrností. Prosím, pozor na těch cestách.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: jít do na Summer Hot Stuff. My tady máme ještě jedno, teďka úplně aktuální dopravní info, které je nemilé, nicméně řekneme ho, protože vy vysíláte s námi. D48, jak jsou Dolní Tošanovice do Bratice, je tam dopravní nehoda, která je vážnějšího charakteru, protože tam je nejspíš i vrtulník.
1: No tak, když je tam vrtulník, tak je to hodně špatně. No
0: to je hodně špatně. Pojďme ale i k pozitivním věcem, že v této hodince si zahrajeme o lístky na Midi a We Are Domy do baráku, to už jsme říkali před malou chviličkou. A víš, kde já jsem dneska byla? Zeptej se mě.
1: Kde jsi dneska byla?
0: Já než jsem šla do rádia, já jsem byla u koní. Co se divím, že jsi to necítil?
1: No to jak, já jsem taky jedl makrelu a ty jsi to necítila, tak já nevím, co je horší.
0: Už jsme zvyklí na ty vůně.
1: Příjemné vůně samozřejmě, jak jinak.
0: Já tu koňskou vůni mám fakt jako ráda. Já se s nima vždycky tak poňuchám. Já jsem byla v Brabanticích na hypodromu, protože víš, to tam se zachrání.
1: Koně na hypodromu?
0: No, protože tam jich je strašně moc. Oni pořádají klusácké závody.
1: Aha.
0: A už vlastně i příští víkend 23, tam je další závod. Hmm. A já jsem tam byla podívat a poňuchat ty koně a bylo to super, i malé hřibátka. To
1: no já mám hezké. Připravený ještě jeden takový speciální zážitek, ale vypadá to, že si ho necháme na později.
0: Dobře, tak já se těším, co ty máš pro nás připraveno.
1: OK.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Jdeme na to?
1: Mm-hmm. Ty máš pro nás nějaké zajímavé téma?
0: No jasně,
1: říkal.
0: Já myslím, že je na čase, abychom to zahájili a otázka úplně přesně
1: na
0: tělo pro tebe. Máš ráda smažený sýr?
1: Mám. Mám ráda i hrancle a k tomu tatarku, mám to ráda. Přiznávám se bez násilí a nátlaku.
0: Já jsem to tady našel na Instagramu, prostě tohle to je diagnóza. Smažený sýr je diagnóza. Dobře poslouchej. 87% Čechů miluje smažák. Zbývajících 13% lže, anebo prostě si nevidí na špičku nosu. To jsou takoví ti kuchaři, kteří prostě tím nad tím ohrnujou nos.
1: No Maro, počkej, ty jo. Jako takový zkušený labužník, kuchař, jak ty se na tom.
0: Já to miluju.
1: No, takže prostě, patří do té většiny.
0: A samozřejmě čím víc procent ten sýr má tuku, tím je to lepší, že? Takže Gouda 45, pojďme do toho. Mám doma v ledničce, budu dělat zítra.
1: A takový farmářský nějaký domácí.
0: No jistě, no. Poslouchej.
1: No,
0: poslouchej
1: dál.
0: Je to druhé nejoblíbenější jídlo v Česku. Porazil dokonce i řízek a prohrál pouze se svíčkovou. Jenomže tu doma dělá málo kdo. Jo, protože
1: sedí,
0: je s tím drbačka. A teď další pecka. Smažený sýr má až 1200, já nevím, kilokalorií, nebo jak bych to řekl. Je to prostě jedna porce s hranolkami a tatarkou a je to polovina doporučeného denního příjmu v jednom talíři.
1: No, jo?
0: A teď tatarka a kečup. Chtěla jsi něco říct?
1: No, že tohle si nám zrovna říkat nemusel.
0: Musel, samozřejmě, ale to všechno k tomu patří.
1: Bužníci.
0: O 40% lidí víc kupujou tatarku než kečup.
1: To souhlasím. Já si taky dám radši tatarku.
0: Tak zbytek příště, nebo co?
1: Mhm. Tam jsou už nějaké další data.
0: No, ještě tady pár foteček mám, no.
1: Vždycky my se na to psychicky připravíme, jo?
0: OK, tak jo, tak zase za chviličku. Smažák.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Víkend na chatě. Stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
6: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply.

0: Vyber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Reggae Nerace s Mikaelou.
1: S kým jiným taky, že jo?
2: No se mnou, to jsem já, kdybyste náhodou nevěděli. Jdeme hrát o lístky zase na koncert Miri and We Are Domy, který bude v baráku 22. května, což je příští pátek, je takový dvojkoncert. Mm-hmm. Barák je na Fignerové ulici, to jsme říkali. Electropop, dance, jo, electroswing, prostě je jako super nálož. Určitě si na to zajděte. Já mám teďka otázečku. Můžu se ptát?
1: No ptej se. No,
2: možná se neptej, to budeš i ty vědět.
1: Ptej se.
2: Ty ale soutěžit, Máro, nemůžeš, jo?
1: Našich posluchačů. Možná
2: ty
1: to
2: můžeš
1: budu vědět.
2: Jenom mimo éter.
1: Ale já bych mohl teoreticky napovědět, pokud to budu vědět. Tak zkus to.
2: Tak já vám pokládám otázku. Kdo chce 1+1 lístek na tento skvělý koncert příští týden, tak mě zajímá. We Are Domy je kapela, kde jsme říkali, že zpívá zpěvačka, která
1: dcera
2: byla
1: Dominika Haška.
2: Dominika Haška, to ano. Jsme říkali. A tato kapela vynikla v jedné soutěži a dost dobře nás zastupovala až do finále. Jedná se o evropskou soutěž a já se ptám, jak se ta soutěž jmenuje.
1: Je tam v názvu Euro?
2: Jak se ta soutěž jmenuje? 7, 7, 3, 3, 7, 103, 6.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
4: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho, yeah.

0: A já to prásknu, byla to Eurovize 2022 a byli ve finále.
1: Je to tak, máš pravdu, a opět jsem strašně napověděl, ale...
0: A to je dobře, ne?
1: Jo, je to dobře, já jsem velmi ráda, víš co, proto já mám prostě radost, když můžeme rozdávat. Takže gratulujeme Marečku a pojďme zpátky ke smažáku.
0: Jako už teď hned?
1: No jo, protože ty jsi tam měl nějaká další data, si zapamatovala, že se prodává víc satraky než kečupu.
0: Ano, o 40%,
1: souhlasím.
0: Ano,
1: pak tam byly nějaké kalorie, které jsem úspěšně zapomněla a ty nezopakuj,
0: no,
1: prosím.
0: Tak to je 1200
1: kilokalorii. No děkuju, řekla jsem, nemám ti vypnout mikrofon, jo, takhle, teď nebudeš mluvit, jo. Už žádné kalorie tady poslouchat nebudem od tebe.
0: Ano, je to polovina denního příjmu těch kalorií. No a jeden podnik, nebudu říkat, co to je za podnik, jich každý den prodá těch smažáků 400. Jo, 400 kusů denně. Dělá to na přepuštěném masle z farmářského sýra a skoro za 300. A lidi tam stojí fronty. Nebudu říkat, kde, co a jak. Jinak smažený sýr v závodních jídelnách je naprostá jednička. Jo? Porazil svíčkovou, guláš, řízek, prostě všechno, co jako by se dalo sníst v té závodní jídelně. A ještě jedna věc, která je velice důležitá. Víš, kolik smaženého sýra průměrně sníme za celý rok?
1: To vůbec nemám tušení.
0: Skoro 19 kilo.
1: To je polovina mě. To je neuvěřitelné.
0: No.
1: Maro? No,
0: smažák není jídlo, smažák je prostě diagnóza.
1: Maro?
0: Ano.
1: Maro, dám ti záludnou otázku na tvé tělo teďka.
0: Ano.
1: Guláš nebo smažák?
0: Smažák.
1: Já jsem na tom stejně.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
8: And the only prescription is more cowbell.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem.

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Jednu velkou dopravní nehodu jsme už hlásili v minulé hodince a ona platí stále. Je to D48 ve směru na Frýdek. Si říkal ano, Markýve, že ano. Tam je dopravní nehoda taková, že nejspíš přiletěl i vrtulník, tedy stojí to tam, jsou tam velké kolony. Raději se této cestě vyhněte. Další dopravní nehoda byla nahlášena v ulici Československé armády v Kopřivnici. Tam byla nehoda osobního automobilu a cyklisty. I tam prosím pozor, u nás v ulici 28. října v Ostravě Mariánské hory a Hluváky dva osobní automobily v sobě. A poslední tady u Černého potoku na Velkém Kruháči taktéž dva osobní automobily v sobě.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: And the only prescription is more cowbell.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Další hodinka. No vidíš to, ano, ritem tady máme, Marečku. Víš co, my se ale musíme ještě vrátit k těm našim smažákům, protože to je velké téma, na který se jako chytí tady naši posluchači. Pozor, pozor.
1: Reakcí bylo hodně, no opravdu. Tak dobře, tak začni.
0: Já začnu. Čau, vy dva. Snědli byste smažák s hranolkami a koprovkou? Pokud si myslíte, že je to málo, tak si k tomu přidejte zelí. A fakt jsem to viděl.
1: Hele, to je úplně normální jako, věc. Před 30 lety.
0: Uklidni se, to fakt není normální.
1: Je to úplně normální věc. Hele, určitě to nejedl dohromady. Podle mě to byly 3 porce. Není možné tohleto naložit na jeden talíř. Jo, a pokud to je člověk, který měl opravdu hlad, tak ve své době já jsem snědl na posezení 4 pici. Víš, co to jsou 4 pici?
0: Vím, co to jsou 4 kousky pici.
1: Ne.
0: To je tak jediné, co jasný.
1: 4 celé pici. Takže jestli si dal někdo toto, no tak dobře.
0: Počkej.
1: A na závěr ještě polívku určitě.
0: Guláš tatarkou to jíš ty?
1: Já si dávám guláš tatarku, já s tím nemám problém.
0: Teda, ale no to, ne, prostě ne, prostě fuj.
1: Ta tatarka trošku zjemní, ten gulášek, no.
0: Ne, ne.
1: Neříká se nikdy na jídlo
0: fuj. Já vím, ale toto Maro, to je plichta teda. Dobře, co tam máš ještě?
1: No tak já jsem asi na stejné vlně, tak jako ty.
0: Na stejné vlně. A víš co, jaký nejdražší smažák a víš, kde ho mají?
1: Jo, jasně, no, to je ten se zlatem, já jsem to někde slyšel.
0: 1500 korun na Šumavě.
1: No, to bych nedal, za 1500 korun bych si usmažil celou cihlu, prosím tě, 3-kilovou. Nebo,
0: kterou by si sežral na posezení.
1: No to úplně asi ne, ale jako bylo by to pro hodně lidí a to je asi všechno.
0: Počkej, měl to na jednom talíři a bez polévky.
1: Fakt jo. Mm-hmm. Tak bych chtěl vyfoď mi ten talíř, já ti to uvěřím.
0: Tak AI, počkej, to už dneska si nemůžeš být jistý ničím, ale ne, tohle ne, to bych nesnědla.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Já i na Karlíka bych si zašla. Karl Cox. Dobré, že?
1: Určitě.
0: Poslouchej, poslouchej. To je super.
1: já bych si ho dal back to back s tím... No dobře, tak s nikým, že jsem tu zmenu samozřejmě zapomněl. Spolknul, to je taková...

0: kulturní památka už vlastně ty, jo, když se to tak vezme, tak si myslím, že se
1: to
0: tam naprosto hodíme.
1: To je hezké od tebe, jako no. Ještě, že jsi mi nedala značku na čelo zasloužilý umělec, jako jo. To tu chybělo teda. Těším se na 20. bude to super.
2: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Fresh Radio.

0: No, tak tenhle originál jsem neslyšela strašně dlouho. A jako si chtěla blu, blu, blu, blu, blu. Milej Zlatý, já teďka bych chtěla, aby se mě zastal a uvedl si věci trošku na pravou míru, jo?
1: Ježišmarja, co se stalo?
0: No, protože já jsem tady byla nařčená, teda nejdřív z tvojí strany, že to není pravda, že bych si dala i něco jako nezdravého, třeba masové kuličky a tak dále, protože tady furt žeru nějaké saláty a zdravé jídlo. A do toho
1: slovo
0: jsem tady
1: byla žeru
0: obviněna.
1: Si zrovna úplně nemusíš jako
0: obviněna.
1: Pa, řekni papám.
0: Papám. Byla jsem obviněna, že ti nedám zkusit toho zdravého jídla, což není pravda, protože já do tebe to zdravé jídlo cpu, když ho tady mám, vždycky aspoň ti dám ochutnat, jenže nejhorší je, že ty by ses otrávil.
1: Já mám, teda, dobře, tak já to uvedu na pravou míru. Já sebou tady do rádia vždycky nosím vidle a ona, když na mě vytáhne nějaké zdravé jídlo, tak já se ohaním těma vidlema, abych ho od sebe odehnal.
0: Jo, slyšíte, takže já se snažím a on to nežere.
1: Tak.
0: Tak to je.
2: Fresh Track. Novinka na Freshra.

0: Tak zrovna s Minelli Rampampam jsem hrála, jsem ji slyšela loni na tom.
1: Minelli?
0: Minelli, na tom festivalu.
1: No to ano, vítej do klubu zapomnětlivých, to prostě to tak je.
0: Prostě na každý vedle.
1: Já už jsem si vzpomněl, Karl Cox a Fatboy Slim, ti dva vyhráli spolu, no, to byla Petelice.
0: Já jsem si zase vzpomněla, že to byl Dulu Michal, kde jsme hráli.
1: No,
0: a
1: super.
0: Nebylo to nic moc na život.
1: No a já bych chtěl upozornit všechny Ostraváky, kteří se teďka chystají směr Brno, že D1 před Brnem je kompletně uzamčená, bych řekl, že jsou tam až 50-kilometrové kolony kamionů.
0: No,
1: víte, co to je 50 kilometrů, to je masakr, takže radši to vemte vrchem.
0: Jo? Počkej, já to mě měl nechat do dopravy, možná za chvilku, ne?
1: No, tak to už si potom řekneš ty, ale já ti to nepřipomenu, víš, tak...
0: Ty jsi tak milý, ty jsi kolegiální.
1: Já vím, já jsem úplně perfektní. Na zítřek mám pro vás výborné téma připravené.
0: Aha,
1: jo, jedná se čistě o ženy. Protože to téma začíná ženy, co byste dělali, kdyby? A zbytek zítra.
2: Od měny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte pulari.cz.
11: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
12: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy.
9: Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
12: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na

0: Doprava.
1: Ulevo.
0: Doprava.
2: Dopravní nehoda v ulici Svazamovská, Frýdek Místek, osobní automobil a cyklista, prosím dávejte pozor. Další dopravní nehoda osobního automobilu, nákladního automobilu v Opavě, jak je kruháč u Kauflandu. No a poslední v ulici Mariánsko-Horská, to je hromadná dopravní nehoda, 3 osobní automobily, 2 hodiny zdržení.
3: No
2: a co mám na to dneska říct?
3: Já to jenom připomenu ještě jednou, kde jednička před Brnem, je tam až 50-kilometrová kolona kamionů a je to tam velmi těžce až blbě průjezdné, takže pokud teď vyjíždíte směr Brno, tak rozhodně to vemte vrchem, jo, určitě to nejezděte spodem přes Přerov a Výškov, vemte to vrchem na Mohelnici a tak dále.
2: Maro, co nás čeká ještě dneska?
3: Jo, mám to připraveno. Samozřejmě v 17 hodin Fresh Mix Aleše Bruny. No a v 19 hodin jsou tady technaři, to znamená Big Room. A od 21 hodin Adam Bayer a jeho drumcode.
2: Super, tak zítra.
3: Jo, fakt.
2: Tak ahoj, mějte se krásně.
3: Myslíš vážně jako? Už jdem domů?
2: No tak jako zítra je pátek, já si myslím, že bychom se mohli potkat i v pátek. Možná na malou chviličku jenom, ale určitě já tady zítra budu. Nevím jak ty, nebo možná ne.
3: Tak já tady budu určitě. Tak jo, tak zítra po 14.
2: Tak,
3: hodině.
2: Čau.
3: Ahoj.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: And the only prescription is more cowbell.
10: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

Tak hezké čtvrteční odpoledne se na Fresh in the Mix. Jmenuji se Aleš Bruná, tohleto je Charlie XCX, je novinkový single Rock Music. A jdeme na to, jeho očky mixované muziky jsou před námi. Hezký poslech.

con Loco Secanudo, Superman Lovers Francia. Francouzský DJ a producent, který se schovává za tímhle tím pseudonymem, měl velkou pomlku, velkou díru ve své tvorbě. Když si udělal Starlight, nádhernou věc. A teď je zpátky se vším všudy.

Jasně, dneska budeme vzpomínat před čtvrtku na Fresh in the Mix. Tady jsou blížší Bananarama. I Can Help It. Stokeďka na Waterman, podepsání i pod touhletou slavnou písničkou z jejich tvorby.

Bude by to zase vtipně střídat s novýma věcma. Tahle ta se objevila teď v pátek. Drax Project. 24/7. Tady 24/7.

To je taková zvláštní doba, že se hodně starých věcí objevuje díky sociálním sítím v hitparádách po světě, jako třeba Chemical Brothers a jejich slavné Go.

já vás chystají nový album, mělo by být tento rok určitě. Ještě nebylo známo, nebo ještě není známo přesné datum. Ale ne, tak to budu vědět, tak to vyslepičím, nebojte. Aha. Tak jste na Fresh Innovech, jdeme opět vzpomínat. Italo Disco, osmdesátky, italoští fan, dvě krásné holky.

Dneska prý to běží pod nějakou reklamou nad nějakýma čusíkama. Možná se vůbec u nás neprodávají, ale reklama se chytlá a písnička také. A vy jste na Fresh in the Mix. Za chviličku budeme pokračovat tanečně. Dneska při chvíličku to prostě šlape na Freshy. Fresh Mix. A-a.

0: Za chviličku pokračujeme, jednou dáme si třeba hry o Stylese, novinkového. A taky spoustu staré muziky. Mám taky připravený v hlavě takový megamixík Michaela Jacksona, protože se hraje jeho film, nebo film o něm, nazvaný Michael, velice úspěšně v kinech.
1: Fresh Radio.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Ostravě Přívoze. Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy. Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin, multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: And the only prescription is more cowbell.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

pro střední Evropu a taky pro Česko to tenkrát naspíval W z Itálie, pro Anglii KWS, Please Don't Go od Casey and the Sunshine Band. To jsou 90. Opět vzpomínáme na Freshy.

novinková Alexandra Sten z Rumunska. Fire! Zní to tady jako ty staré velké hity od ní. Třeba Saxo Beat, tady Mr. Saxo Beat.

Rock Bell Disco Machine, ten je tedy opiontek. Německý Polák vypustil opět něco, co zní staře dobře, ale co je z plusu nové, Disco Sherry. Oslavuje Pašu na Ibize.

Jánští klasiční muzikanti, bubeníci, kteří vystupovali v Ostravě, měl jsem tu čest s nimi společně. Někdy větší Played Live, ale měli i jiné hitíky, dokonce tvořili i nové věci teď v poslední době. Dáme si ale jejich klasiku Bahia Bahia.

jsme tady měli Alexandru Stan, tedy jednu slavnou Rumunku z minulosti, vlastně i současnosti, protože jsme si pouštěli její nový single. Pojďme si dát Inu. Ta vydala taky nový single s dánským Atomou, taky v tom starém rumunsko-tanečním stylu, jak já tomu říkám. Společný single nazvali Dream Out Loud. Tady ho máme.

naughty, very naughty. Shaman. Ebenezer Good. Opět vzpomínáme finále druhé části dnešního Fresh Mixu.

0: Klasika 90. Shaman. Dělali sice taneční muziku takovou, ale zvláštní britskou. Hlavně měli skvělého rapera. Mr. C si myslím říkal. Heaven is a good. Za chviličku pokračujeme, slíboval se Michael Jackson, protože je teď in v širových parádách. Jsou jeho alba, jak řadová, tak výběry. A spousta singlů, tak si dáme special megamix.
1: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Fresh Mix. Přesně jak jsem slíbil, jak jsem avízoval, jak jsem mluvil před chviličkou v tom konci druhého vstupu mixovacího dnešního čtvrtečního, dáme si hity Michaela Jacksona. Human Nature, to je Michael. Hezký poslech.
1: Fresh Radio.

jsem si dneska dovolil mixovat takzvané revivové verze, tedy lehce remasterované oproti originálu, ale pořád je to božský Michael. Liberian Girl, taky nezapomenutelná věc, skvělý videoklip s modelkama.

Další velká pecka má Kazachstán. Just another part of me. Tak co, už jste byli v kině? Už jste uronili slzičku? Jasně, film nic neřeší. Kdo ví, jak to všechno bylo, ale muziku udělala skvělou. Klobouk

Ježiš, on těch hitů měl tolik. Je to neuvěřitelné, ale opravdu jich měl strašně moc. Někdy v tom určitě budeme pokračovat. Jenom abychom zpopali ty jeho největší, budeme potřebovat pak hoďku, dvě, tři a... Tak za chviličku jsem zpátky in the mix. Už bez Michaela.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
7: And the only prescription is more cowbell.
0: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

Tak, tlačíme to do finále v rámci čtvrtka. Tohle to je Katy Perry, její Roar. Nebude to divočina, ale budou to všechno notoricky známé pecky. Hezký poslech se na Fresh in the Mix.

pokud mě chcete vidět naživo, jestli to opravdu umím. Taky společně se mnou zapařit, tak v pátek jsem na strolní modré nudly, ale až v noci, nebo nad ránem. A v sobotu, myslím, nějaká svrbička. Tak to se neubíme, pokud nejste ženich nebo nevěsta.

přidám ještě Fifth Harmony, nebo taky Cyndi Lauper, nebo Chuck Khan. A zase v úterý po 17. In The Mix. Čus! Fresh Mix! Fresh Mix!

vlastně kapela už taky neexistuje, že jo, rozpadli se. Camila Cabello jako nejslavnější. Ale taky oni není ani vidu, ani slechu, jak se říká hezky česky, že jo?

0: Fresh Radio.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpad.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-club.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku.
9: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: And the only prescription is more cowbell.
12: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
13: Break room.

0: Tak, sudý čtvrtek, každý sudý čtvrtek tady na Radio Fresh Break Room. Dnes, řekl bych, host, kterým se tady potkáváme v podstatě jako téměř každý měsíc, pač má vedle studio DJ Poliny, čau.
1: Čau Martina.
0: Čau, ahoj. Hele, říkám, že se tady potkáváme často, takže pak samozřejmě proberem celou tu ságu tady kolem studia, kolem fabriku, kolem vlastně lodě. No a dneska seš tady náš, já mám pocit, že jsi dlouho tady nebyl jako host, že jo?
1: No, dá se říct, podle mě vždycky tak jednou ročně.
0: Jo.
1: Ale tak jako to... ve fabriku jsem často a
0: jasné.
1: Projíždím kolem, takže
0: jo, takže tě vidím pořád
1: vždycky
0: tady.
1: Slyším.
0: Vždycky se potkáme na hajzlíku. Tak o čem to dneska bude, Poliny?
1: Tak dneska si dáme takové techinka, ale takové, okay. Takový styl drum code, něco undergroundového i komerčnějšího.
0: Aha.
1: Dostal jsem tam nějaké dobré remixy.
0: Aha.
1: DJ Agostino, James Hype a takové,
0: okay.
1: Ellie Brown a podobně.
0: Ok, tak to se těším teda, hele. Tak jo, přátelé, držte si klobouky za pultem DJ Poliny.
1: Díky moc, jdem na to.
0: Jdem na to.

0: DJ Poliny!
1: Yes, sir.
0: Sorry, ale prostě ten tvůj DJ Nick prostě vyzývá k tomu, že to je prostě, to tak je.
1: Je to tak, to prostě tak je. Itálie, espresso, piccolo.
0: Možná jsem se kdysi v historii ptal a musím se zeptat znova, odkud jako zešel DJ Poliny vůbec ten název.
1: Hele, myslím, že jsem byl v Rakousku, v tom outletu Pafendorf.
0: Pafendorf,
1: tak tam jsem viděl právě Poliny a říkám si, to je přesně ono, já jsem takový.
0: To je značka My Hader?
1: Jo, taková luxusní značková.
0: Prostě. Já mám pocit, že jste to už někde viděl vlastně.
1: No, boty minimálně desítku.
0: Tak. Jo, desítku.
1: Ale takže žádné nemám.
0: Ale víš co, když nebudeš zlobit, tak ti koupím prostě boty.
1: Dobře.
0: Tak jo, takže
1: dáme kasičku, budeme šetřit.
0: Neměli potom oni, nebo nepsal ti nikde, jakože hele, to, takhle ne, jako ochranná známka a tak, jako?
1: No, zatím ne.
0: Zatím ne,
1: což jo. Se jakoby modlím, ale aha, já doufám, že mě jednou budu ještě sponzorovat a budu nosit takové ty italské jejich
0: okay,
1: takže to by bylo úplně to nejlepší.
0: Ok, co když nás třeba poslouchá někdo, kdo vůbec jako neví, kdo Poliny je, tak zkus jenom tak jako rychlá, hele, rychlá vizitka.
1: Tak Poliny je multižánrový DJ, který hraje úplně všechny styly.
0: Teď je to hraju, tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak? Takhle se cítíš?
1: Nejblíže mám k těm houseům právě, ty housey, takové ty klasické španělské Ibiza styl.
0: Jak se to jakoby zžívanou ladí jako s tvým angažmá v Alexandrii?
1: Tak já myslím, že
0: takhle jako house jako moc jako už nefrčí. Jako, no,
1: jo,
0: povídat.
1: Tak my to jedeme hodně podle trendu, teďkom prostě vrčí to hard techno, kterým je velká řeč, takže to
0: k tomu se ještě dostaneme, no.
1: A okay, klasické mashupy, které takže prostě stahujeme.
0: A kdy si tam zahraješ teda, když hraješ house?
1: Tak vždycky na začátku, třeba jo, mezi tou 11. hodinou do půlnoci hauziky, pak ty hauziky, něco tvrdšího, chvilku hard techno a zase tak hauziky. To se tak střídá podle DJ.
0: Takže to vlastně má i takovou dramaturgii, že to tak jako v klidu rozjedete a jo, je to tak?
1: Záleží jak do, já se to tak snažím vnímat, že se snažím ty lidi postupně navajbovat, ať si dají pěkně drink, dají si hauziček.
0: Já to cítím podobně nebo stejně, jako nechceš přijít 9 jako tu dindu, dindu, dindu, dindu.
1: Právě. Tak mě to učili vždycky starší, nebo kde jsem hrál, promotéři, majitele klubu, tak jsem se to chytil a prostě jedu takhle.
0: Takže Poliny jako řekl bych multižánrový DJ, ale se srdíčkem u hauzu prostě.
1: Přesně, 128 BPM, to je moje.
0: Ok. A nějaké takové jako highlighty z tvé DJské kariéry, jak se hraješ dlouho a tak jako?
1: Tak highlighty určitě Beats for Love, to je prostě stálice klasika, teď jsem vyhrál contest.
0: Počkej, takže to nevím.
1: Teď bylo, no, pár dnů zpátky vyhlašovali contest, takže
0: Ten, co běžel, tak už je vyhlášený, jo?
1: Je vyhlášený a z naší bandy Talent Roomu to vyhrálo asi 6-7 lidí, takže úplně paráda.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: Aha. A počkej, a ty jsi vyhrál jako mi nějakou kategorii, nebo jako celý?
1: No, oni to mají bez kategorie, prostě jenom dali contest do 3 minut a
0: jo.
1: Zkus
0: jenom, kdo třeba posluchači se nechytaj, hlasovali lidi, nebo to byla porota?
1: Hlasovala porota.
0: Takže to bylo odborné.
1: A 40 nějakých účastníků na každý den, myslím 10 lidí.
0: Fakt?
1: Krát 4 dny.
0: Jo, no tak super, gratulace.
1: Díky moc.
0: Ok. Dobrý, no tak pojďme, samozřejmě Beats for Love, co dál, jakoby, no?
1: Co dál? No tak teďkom se hodně soustředíme na ten Talent Room, pomáháme talentům, snažíme se vyvíjet nějaký content.
0: K tomu se dostaneme, A já jenom uvedu, že Talent Room je tady hned vedle, asi 10 metrů vedle našeho studia, další studio, to k tomu se dostaneme.
1: No a teď jsem začal hrávat i více svatby, soukromky a takové akce.
0: Ok.
1: Jsem zjistil, že mě to začalo i bavit, trošku jsem se i rozkecal mezi lidma, nějaká sranda.
0: Jo, já vidím, že to mluví nějak.
1: Tak dneska už mám třetí trénink, jsem byl běhat před hodinou, takže jsem asi takový vyhypovaný, ale, převedu to do hudby.
0: Dobrý, tak jo, tak hele, díky zatím za rychlý start a pokračujeme. DJ Poliny tady v Brick Room.

0: DJ Poliny tady u nás v Break Room za pultem. No a my jsme skončili u toho, že vlastně takové jako gratulace k tomu, Davide, že jsi vyhrál, nebo byl jsi jeden z vítězů teda kontestu na Beats for Love, je to tak?
1: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: A kde budeš teda hrát tam přesně?
1: Tunnel Stage, vždycky
0: Tunnel
1: na
0: stage,
1: kontest
0: jo,
1: Beatsy.
0: Jo, to je vlastně, chápu. OK, dobrý, tak jsme probrali v podstatě i nějaké takové jako highlighty. No a tvůj je, řekl bych, jako současně jakoby největší projekt, jestli to tak jako můžu nazvat. Je to Talent Room, je to tak?
1: Určitě, je to tak, už to je asi rok a půl, s tím, že první půl roku jsme se tak ještě hledali, zkoušeli jsme, ale teď si myslím, že už jsme na dobré cestě tak a máme dobrý tým lidí.
0: Co to vlastně, nebo kdo to vlastně je, nebo co to vlastně je Talent Room, kdo za tím stojí, co se tam děje a co když jako lidi neví, tak co mají pro to udělat, aby byli v Talent Room?
1: Tak je to hlavně jakoby složení lidí, co mají zájem o hudbu, umělce tady z Ostravy a okolí.
0: O jakoukoliv hudbu?
1: Jakoukoliv hudbu, asi hlavně elektronickou.
0: Takže country.
1: Country, jestli někdo dokáže mixovat country na techno, nebo
0: tak jsou
1: stavy,
0: různí,
1: tak
0: vidně, není problém. Různí experti.
1: To určitě, bez pochyby.
0: OK, takže točí se to kolem taneční muziky a dál?
1: No, dále bychom chtěli i nějaké nástroje, máme tam takový multipad na bící a takové, trošku to rozvinout, to není jenom o DJingu, ale tvořit komunitu a potkávat se s těma lidma, co mají zájem o tu hudbu.
0: Mm-hmm. Jak to funguje, kde sedíte, co mám udělat pro to, kdybych se tím říkal, jo, jako to zní dobře, co dál jako?
1: Tak první je vzít mobil a napsat nám, že mám zájem o hudbu.
0: Komu napsat?
1: Na Talent Room nejlépe Instagram, všechno dneska jede přes Instagram.
0: OK, takže na Instagramu napíšu Talent Room a do direktu napíšu čau, tady Franta, hele, chtěl bych být součástí Talent Roomu.
1: Přesně tak, chtěl bych mixovat, nejlépe ať se představí, jestli má nějaké zkušenosti, jestli někde hraje, co bych chtěl hrát za styly hudby, proč by měl být DJ a tak dále.
0: Je to teda převážně pro lidi, co chcou být DJ?
1: Přesně tak, ale nemusí, hledáme i tvořivce, kreativce, jo. Lidi, co se zajímají o sociální sítě, nahrávání, točení, stříhání videí, focení a podobně.
0: Jo, takový content, jakoby, jo.
1: Přesně tak, taková moderní komunita, dá se říct.
0: OK, takže už jsem ti napsal, co se stane dál?
1: Dál se stane to, že ti dáme termín, ty přijdeš a první si zkusíš zahrát. A jestli tě to chytne, tak můžeš pokračovat, jestli ne, tak můžeš jít domů.
0: No jo, to je doktorovi. Jako.
1: Přesně.
0: OK, tak ale nic neumím, viděl jsem to někde jako na videu, ale vlastně jako nevím, co to, jako jak se to mačká, jak se to kroutí, nevím nic. Jako. Jak ti mám něco zahrát? Jako?
1: Tak vždycky tam bude někdo od nás, zkušených lidí, kteří tě podpoří, supportnou tě takzvaně, řeknou ti co a jak. Dají ti takové ty základy a pak se budeš rozmýšlet, nebo se můžeš na nás chodit dívat, můžeš poslouchat naše streamy do budoucna, které plánujeme a tak.
0: A to má nějakou otvírací dobu tady ten kancel?
1: Nemá, my jsme jakoby soukromé studio, ale vždycky máme kalendář a řídíme se podle našich členů, kteří tam chodí pravidelně trénovat každý den.
0: Jo, já jenom jsem to tak trošku jako blbě zhodil, ale vůbec to tak není. Je to krásná tady místnost, takové studio, kde máte perfektně jako vybavené. Takže je to o tom, že je tam technika kompletní DJ. Je to tak?
1: Je tam profi technika, to profi. Nejlepší, co v dnešní době existuje.
0: OK. Takže mám, OK, bude to něco stát teda, kámo?
1: Máme členství, fungujeme jenom vlastně na základě členství, to je vlastně veškerá služba, kterou teďko máme.
0: OK, zaplatím si měsíční fee, dostanu klíč?
1: Dostaneš klíč, schránku a tak dále, nějaké kódy, hledání kešek a podobně, a to je tak zábavnější, než se dostat do toho studia.
0: Jasně. A teď si tam jako v rámci členství jako zabukuju, kdy tam chci přijít a docvičit.
1: Jdeš cvičit, jdeš trénovat, vysvětlíme ti podle tutorialu, jak všechno zapnout, jak se zorientovat, co jak funguje, jak všechno vypnout, jak po sobě uklidit a tak dále jako doma.
0: Takže taková škola, bych řekl, kolik lidí tam teď aktuálně je?
1: Je nás kolem 30.
0: Fakt?
1: A
0: to bomba.
1: Je to pecka.
0: Je to bomba.
1: Jsme nadšení.
0: Já to tady furt vidím, že se tam jako něco pohybuje.
1: No pořád se to někdo hýbe. Pořád se to někdo zamrá,
0: že?
1: Tak Ostrava roste, kultura, je třeba podporovat mladé talenty, protože všichni jsme jednou byli mladí.
0: Takže nebo to jde nahoru.
1: Jde to nahoru, určitě.
0: Co když se dostanu do fáze, že už jako si říkám, hele, není to jako blbý, už mě ti kluci něco naučili, už bych se jako někde i zahrál.
1: Tak první bych začal právě třeba v rádiích, nebo tady, třeba na Freshi se domluvil.
0: Rovno mi to tady lifruj.
1: Dohodíme ti tady nějaké techno boys and girls.
0: Hele, uděláme tady takovou linku. Dobrý.
1: Zástup lidí, a okay. Nebo chceme dělat ty streamy různě, mm-hmm. jako YouTube, TikTok mm-hmm. a podobně, rozvíje to, protože tam podle mě ten člověk získá ten cit pro tu hudbu.
0: Jasné.
1: Sice ne úplně jak reagují lidi v rádiu, že nejsou lidi ani na streamu, ale potom už může jít hrát do klubu. Samozřejmě my už některé talenty dáváme normálně na line-up našich akcí.
0: O tom, kde dáváte, o tom si ještě povíme. DJ Poliny tady u nás za pultem.

0: DJ Polin je tady pořád u nás na Freshi. Já musím říci, že... V pohodě?
1: Právě, neumřel jsem ještě.
0: Ok, dobrý. Já musím říct, že to tady jako jede. Strašně se mi líbí, nevím, kdo to tady k tobě dones, ale máš takové jako svícavé nanuky tady, takové, ledkové.
1: Přesně, já si potrpím na kvalitních světlech z tému.
0: Tak jo, hele, probrali jsme Talent Room, takže vím teda už asi, o čem to je. Jsou tam nějaké třeba zajímavé talenty, kteří jako to už jako někde třeba posunuli? Tu tvorbu a tak, jako obecně?
1: Tak určitě, jako máme, jo? Máme, dá se říct, možná 10 šikovných, možná jo? I více, jako jo, záleží jo. Podle akce, někteří už si zahrali fakt na dobrých akcích, dokonce aha. Dostali už skoro i hlavní část, třeba dejme tomu na lodi nějaké ty techna, aha. Hard techna a fakt zahrali perfektně na to, že třeba hrali 3 měsíce, tak jo, úplně jo. Bez chyby.
0: Ok, dobře, to znamená, to jsou kluci, takhle, jak je, na rovinu se zeptám, jaký styl převládá tady teďkom u těch mladých kluků?
1: Bohužel všichni chcou hrát dneska hard techno, prostě fakt? Šlapačky 160 BPM, 150, oh. Ale samozřejmě i dramaři, protože dramová komunita tady na Ostravsku celkově v Česku je jedna z největších, takže dramy, techno se to bije a house je trošku teď jako i pozapomenutý.
0: No a tak IDMka, to už taky ne?
1: No, IDMka, takové ty klasické, co byly předtím, jestli myslíš takové ty Ace House a tohle, no. To už si myslím, že moc nejede, no. A, no. Nebo dá se říct, protože IDM je electro dance music, že? Takže aha. Se to všechno tak mísí, míchá a mashupy, remixy, edity a tak dále. Takže.
0: Ok. Já když se u těch jdeme tak jako volně navážu na Alexandrii, kde jsi teda rezident, pokud vím, tak pro mě jako historické, když tak mě oprav, byla Alexandrie hodně o IDMku, takže už to tak je, nebo není, nebo jak teď vlastně to jako vypadá?
1: Jak to říct, vlastně vždycky záleží podle DJ, protože tam jsou dvě stage, jedna oldies retro a druhá je taková hlavní main stage, takže vždycky záleží podle DJ, když tam hraju já, tak hraju spíš teďkom třeba ty hard techna, nějaké ty tech housey podle nálady, samozřejmě i podle lidí, snažím se hodně feelovat lidi. Aha. A nedá se říct úplně, že by Alexandria byl vyloženě ADM klub, ale jasně. Prostě...
0: Co se chystají za akce v Alexandrii a obecně co se chystá, nebo co chystáš na léto?
1: Tak na Alexandrii, ať to uzavřeme teda příští pátek, máme to Hard Techno 360 stage, které se nám brutálně rozjelo, co jsme vůbec nečekali. Ty tam chodí fakt jako všichni mladí, jo. Kdy fakt návštěvnost je obrovská.
0: To je kolik, návštěvnost je obrovská?
1: 400, 500, 600 jo. Lidí záleží. Aha. Samozřejmě soboty jsou klasika vždycky ještě lepší, ale aha. Pátky tak jako nějak bojujeme a myslím, jasne. Že ty akce stojí za to na to, že nám lidi, dá se říct, když tak prstama jako nevěřili, tak si myslím, že teď to fakt jako jsme vymakali. Máme jo. Fakt kvalitní novou stage, luxusní světla, máme jo. Všechno vylazené do červené barvy a tak dále, lasery, takže fakt to si myslím, že to je kvalitní na Ostravu.
0: Ok. Dobrý, takže to je Alexandrie, no a léto?
1: Na léto se těším úplně extrémně, protože hodně makám teďkom, jak na sobě, fitko,
0: jo, takhle cvičíš.
1: A právě proto držím i dietky.
0: Jo, tak chceš takhle jako úplně vytulnit na léto prostě.
1: Neříkám, že bude sixpack, to jako nemůžu říct, to tělu neporučím, ale, ale budu makat, ať vypadám dobře, ať se cítím hlavně dobře a nějaký ten festival, hlavně ty bici určitě. Okay. Dáme i s lidma, nejenom hraní, ale za kalici potkat nějaké nové kamarády a tak dále.
0: Tak jo, hele, díky moc, já věřím, že se potkáme i v létě, i v Alexandrii a pokračujeme. DJ Polin tady na Freshi v Brick Room.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Ahoj!
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
3: Ženy treba lúbiť.

0: Moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večer. Jídal už. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snad na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snad na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska čo.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz